FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Učávo, dělejte lové. To všech ulic. Čávo.
4: Dobrý ráno, nejčas se vale ve faně. Lové všech.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: My už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tek pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Saxík. Je to Saxík, ne?
1: Jo.
0: Čau. Dobré ráno, 6.01 je úterý 11. srpna. To je neskutečné, že vlastně zbývá pár dní a jsme v polovině srpna.
1: No tak už to řekni.
0: Jo, dobře. Mě
1: počítáš dovolenou, nic jiného.
0: Za 6 dní jsem na dovolený, je to tak.
1: Tak a je klid.
0: Ne na dlouho, ne na dlouho.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
0: A pěkné ráno, počasí. Dneska v maximech teploty v Ostravě a okolí 25 až 27 stupňů Celsia. To znamená zhruba 10 stupňů méně než včera, tak aby vám nebyla zima. Počítejte s tím, že ale dneska během dne polojasno a nakonec až skoro jasno. Teploty v noci kolem 17 stupňů. Na horách dneska teploty v maximech do 24.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Statutární město Ostrava dokončilo největší obměnu cisternových automobilových stříkaček pro jednotky dobrovolných hasičů ve své historii. Od roku 2023 bylo pořízeno 10 nových vozidel za téměř 116 milionů korun. Dalších 5 cisteren má být dodáno v roce 2027. Na financování se podílelo ministerstvo vnitra a Moravskoslezský kraj. Centrum Ostravy se proměňuje, ze Stodolní bude žádané bydlení. Jedním z projektů, který má vrátit této části centra život, je rezidence Stodolní. Začalo budování druhého nadzemního podlaží, dokončení je plánováno na konec léta 2027. V areálu garáží v Bílovci narazil řidič popelářského auta i s kolegou v zadní části vozidla do betonového sloupu. Muž na místě zemřel. Dechová zkouška řidiče byla negativní, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Ostrava bude v květnu hostit znovu, podotýkám, to je důležité, mistrovství světa v parahokeji a jako jediná na světě uspořádá šampionát už po čtvrté. Přípravy odstartovaly podpisem společného memoranda město, kraj a organizátoři turnaje. Mistrovství světa v roce 2019 inspirovalo filmaře k natočení filmu Neporazitelní s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem a nebo Vandou Ibnerovou.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minuty po 6. Dobré ráno, přejeme všem řidičům, frešákům na cesty. Oprava Rudné se přesunula na druhou stranu a od Opavy je umožněno jet stranou pouze na sjezd do Poruby, zhruba na úroveň Poruba a Ostrava Svinov. Tak doporučujeme koukat po značkách, abyste náhodou nesjeli špatně. To jsou informace z Rudné, která je procesu takzvaně.
1: Procesu,
0: jinak se jezdí v Ostravě zatím takhle po ránu dobře. Prosím vás, udržme to stejně jako včera. Buďte na cestách opatrní a jezděte pomalu. Kdyby náhodou jste přece jenom byli svědky nějaké nepříjemné události, klidně dejte vědět. 773 37 136, to je naše telefonní nebo WhatsAppové číslo. Dobré ráno.
2: Doprava.
4: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz a navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Nejlepší

0: Místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: 12 minut.
1: Dobré ranko, stále ještě nevíme, kde na dovolené je Michaela. My máme jako nějaké horké tipy. Já jsem mi včera psala, aby prozradila, tak ne, prý nám bude dávat průběžně indicie.
0: Aha.
1: A včera mi poslala fotku, na které drží něco velice sladkého, já to popíšu, jo, ať máš aspoň představu.
0: Mm-hmm.
1: Pudding, karamel, brutálně dobrá čokoláda ve spodní části píše a sladké jak hrom a stojí to 6 Eček.
0: 6 Eček. Takže počkej, takže indicie číslo jedna je, že platí se v zemi, kde je eurem.
1: Jo, pozor, jo, eurem a jí tam sladké. Jo.
0: Pozor
1: takže
0: na to.
1: Mně ten můj tip, že v Řecku stále ještě jako drží se ve vzduchu, nemohu to vyloučit.
0: Ano.
1: Tady tomhle, protože jestli je to baklava, jak ty bys řekl, mm-hmm, tak ta se v Řecku jí taky.
0: Mohlo by
1: třeba
0: to být, jo. Já tady jako souhlasím, že včera jsem si říkal teda, jako Monča, ta je zase jako zbrkla, ona hned pálí
1: jako
0: ostrou, no víš, že se řekla, no
1: že
0: já
1: typuju,
0: že je v Řecku, ano, ano. Mm-hmm. Ale dneska důkaz, jo, té fotky, jasně je baklava, ale pro mě největší indicie je ta, že teda jako v té zemi se platí eurem.
1: O, to
0: může,
1: to je
0: pozor,
1: ale, zemí, ale
0: no právě, nenechme se zmást, to může být třeba Bulharsko.
1: Tam už se taky platí eurem, pravda.
0: Tam se taky platí eurem,
1: ale
0: a baklavu tam jí podle mě taky.
1: Jí se v Bulharsku baklava?
0: Co s otazníkem?
1: Samozřejmě. Může být.
0: Může, no, pozor
1: jako
0: na to.
1: Není to asi tradiční, ale
0: a jen tak jako mezi náma, čím se platí v Turecku? Tam se platí,
1: čím?
0: Neplatí se tam taky náhodou
1: čím
0: eurem?
1: Čím se platí? Já myslím, že jo. Turecko.
0: Co to zníkem?
1: Turecká lira.
0: A? Tak,
1: nebo euro. I ano. Americké dolary.
0: No jo, tak to je taková. Berou všechno, co je, že? No nic, tak nechme to teda jako, nechme to otevřené, můžete i vy stále hádat. Já teda takový jako záškodák nebudu, jo, já ne. Vy víte od začátku, kde jedu, kde budu, vy to budete mít jako z první ruky a já vlastně jako tak trošku na vás, Moni, i spoléhám na Frešáky a na tebe.
1: Jako v čem?
0: No kdyby se mi třeba, nedej bože, něco stalo, jo, tak vy víte, kde jsem, vy budete když tak jako
1: dobře,
0: zařizovat
1: víme,
0: záchranné,
1: Sicílii,
0: záchranné akce.
1: Sicílie je velký ostrov. No, jako.
0: Tak Katánie, Palermo a jako místní bary, tam budu.
1: Jo, jo, no, tak my to začneme brát od abecedního pořádku. A
0: prosím, jo, jo.
1: Uvidíme, no, kde
0: děkuju, děkuju krásně. No, tak jo, tak hlavně teda, že jako víme, že Míča žije, to je důležité, jo, dává si baklavu, takže je to asi v pořádku. Je v Evropě, tak. To je jako, to je jasné.
1: No tak
0: je v Evropě. Jo.
1: Koukala na západ slunce, podobnou hodinu, jako jsem jim psala,
0: no,
1: kde byl západ slunce i tady.
0: No, no, takže to víme.
1: Že asi za nějakým pásem nebude.
0: Tipujte klidně dál 77 337 136 a my jedeme taky dál. DJ Antoine!

0: Dobré ránko.
1: Dobré
0: ránko. 20 minut.
1: Ahoj. Hledáme Mikálu, to je parťák z odpoledního vysílání, který odletěl do teplých krajin. A my hádáme, kde je. Pozor, ale my hádáme společně s vámi s Frešáky, protože ani my nevíme, kam opravdu letěla.
0: No jo, jenže oni třeba můžou vědět, Honzi. Oni... Já to jako, my to nevíme, protože Marek má tušení stejné jako já, nebo on tak jako tvrdí, že se taky myslí.
1: Takže taky jo, to neví, ale.
0: Že, ale tak to nevím, jestli mluvil stoprocentně nebo ne. Jo, my jsme se včera o tom bavili, ale potvrzeno u Frešáku to asi nebylo nějak.
1: Tak od Frešáku typy přicházejí a myslím si, že ti, kteří píšou, tak ti to rozhodně taky neví.
0: Neví, jo, dobře.
1: Jirka píše, podle mě je v Tunisku. Mm-hmm. To teda jako nevím, protože my jsme teda se domluvili a shodli na tom, že platí eurem. V Tunisku se eurem podle mě jako neplatí. Ale i když vlastně jako proč ne, že jo? I tam na severu Afriky berou ty jiné měny, dolary, eura a tak dále. Takže jako klidně by to být mohlo. Tunisko, jo? Píše potom Honza, dobré ráno, můj tip je jasný, Kypr nebo Černá Hora? Mm-hmm. Tady jako...
0: Kypr mohlo, nebo Černá Hora, jo.
1: Mohlo by být, mm-hmm. No a potom je tady několik zpráv o tom, že by Mikaela mohla být opravdu v Řecku. Mm-hmm. Jako Řecko vede.
0: Řecko vede, no.
1: Je tady tak, dokonce i Makedonie.
0: Ona se možná jako zmínila třeba, víš, během toho odpoledne. Aha. Já jsem to fakt tvrdě tipla, protože se mi zdálo, že někdy v minulosti ta Mikaela o tom Řecku mluvila, že by jako jela, jo, ale nebavili jsme se před tou dovolenou. No nic, mám se jí na něco zeptat, ona, dívejte se na rovinu, nemám pochyby o tom, že bude spát. Neodpoví, ale až se zbudí.
1: Jak se v té zemi řekne dobré ráno?
0: No tak to nám řekne hodně, ne?
1: No právě. Tak
0: ať
1: nejsme napnutí. Já jsem napnutý jak kšandy už. Vidíš to, jak jsem napnutý?
0: To bych chtělo, počkej, tak...
1: No tak...
0: Ano, jak jsi... No tak jak chceš, píšu jí. Jak se... U vás řekne dobré ráno.
1: A jestli napíše Kalimera, tak je jasno. Taky může napsat, Brun tram tram
0: schom. No třeba, no. A nebo ne, že?
1: Tak to by byla v Ománu třeba.
0: Já nevím, Míšu nějak netypuje na Omán.
1: No, tak necháme se překvapit, jo.
0: Dáme jí pokoj, jestli jako může užívat dovolenou. To je jenom, že jsme vám od včerejška dložili odpověď a...
1: A sami ještě nevíme.
0: A sami nevíme, jo.
1: Takže uzavíráme, zítra to rozšifrujeme.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
8: Bon appetit.

0: Kolik nás strach je na dovolených? Když jsem ještě já jezdila aktivně s rodičema do Chorvatska, tak já jsem se třeba bála toho, že si vezmu lehátko, půjdu se na moře zrelaxovat, usnu a normálně mi to jako odplivne mě to daleko
1: od břehu. A to nejde, ne, ale...
0: Jde? Jako já znám spoustu lidí, co se jako
1: odliv,
0: usnuli.
1: To nejde, ne.
0: Ty jsi nikdy nebyl na lehátku v moři?
1: No byl.
0: No a ještě mi řekli, že zůstal na jednom místě.
1: No tak to ne, to v každém případě ne, ale tak když máš odliv, tak pak je
0: no určitě
1: příliv,
0: nezůstaneš
1: ne?
0: na jednom místě, jo. Takže to stačí, když zavřeš oči a teď najednou se probudíš, asi já nevím, jako kilometr od místa třeba klidně, na kterém si začínal, jo.
1: To bych se hodně bál, no, to jako já že, mám moře rád, nevíš. Ale zase jako odsaď pocaď já zůstávám v bezpečnostné vzdálenosti, většinou jak jsou ty bojky, víš, jako kde už nemůžeš, tak dál já se k tomu ani nepřibližuju.
0: Já se taky držím bojky, tak jsem to většinou dělala já, že jsem si naplavila. Jela jsem se podívat tam někde dozadu,
1: ano.
0: Jo, chytla jsem se bojky.
1: A konec.
0: A tam jsem chviličku ležela, pak jsem začala přemýšlet o tom, že už jsem dost daleko, že by klidně mohl připlout žralok.
1: No právě.
0: A začala
1: právě,
0: jsem se vracet.
1: Nebo uhoř, nebo něco takového, fuj.
0: Uhoř. Ty a slyšel jsi o tom chlapíkovi, co se šel zrelaxovat na nafukovací kruh?
1: No.
0: V Srbsku to bylo.
1: Tam mají moře v Srbsku?
0: Ale jako tady píšou na nafukovacím kruhu, takže berme to tak, že prostě byl na
1: vodě. To mohlo být jezero, klidně, jasně. Ano.
0: Byl na vodě.
1: Ano, ok.
0: A pozor, teď jako je to dobrý point, jo, protože přímo v té zprávě, z těch zpráv je, usnul na nafukovacím kruhu v Srbsku, proud ho odnesl do Rumunska. Vysvětli mi, jak je to možné. Po probuzení začal křičet. Tak a teď,
1: Maria, no tak to
0: teď
1: já
0: mi
1: se
0: řekni, jak je tohle možné.
1: Já se probudit v Temešváru, tak asi jako taky křičím, jo? Na druhou stranu, on musel být, Moni, to nebylo moře, to bylo podle mě, to musela být nějaká řeka, nebo něco takového, protože po moři je nesmysl, aby se dostala ze Srbska, které moře nemá, do Rumunska, jo, to ne, to nevychází,
0: no,
1: takže...
0: Tak co by to tak jako mohlo být?
1: No, říčka, byla to nějaká říčka, řeka, podle mě byla to řeka a prostě usnul a po proudu plul do Rumunska. Já se teda ale jako musím podívat na jednu věc.
0: Je to dobré, že? Já jsem taky říkala, jak to udělal, člověče?
1: A to je ta věc, jak daleko tedy na mapě je od sebe Srbsko s Rumunskem. A považujeme-li...
0: Leda jako, že by plul po Dunaji třeba, ne? No, ještě jako napadá třeba.
1: No, považujeme-li jako, že by byl blízko hranic obou zemí, které spolu sousedí, tak to není nic jako nereálného, jo, protože to fakt mohlo spát třeba jenom půl hodiny a šup a už by mohl být, tady je třeba, vidím, město, kde klidně by mohlo skončit, je to město Kormanik třeba, jo? Jako
0: ale,
1: jde to.
0: Ale stejně chápeš, že tam jsou velké lodě. A najednou mezi něma prostě chlapík na kruhové nafukovačce.
1: Na Donatu ještě nějaké vylepé nebo něco.
0: Možná na té, počkej, jak chcete, ta růžová labuť nebo pelikán. Pluje
1: no,
0: si na dovolenou.
1: Hele, co z toho nevím, plyne, co nevím. Z toho plyne, dávejte si pozor, prosím vás, pokud jste třeba v lehce podnapilém stavu, nebo nebyli jste,
0: no,
1: nebo
0: vůbec.
1: Úplně dobře jste jako nespali, tak prostě opatrně,
0: ne,
1: voda je zrádná.
0: Jako opilý do vody, ne. Chtěl bych řekni, že chodíš opilý do vody.
1: No já ne, a ty?
0: Ne.
1: Ne.
0: A čůráš v moři?
1: No já...
0: No.
1: No já jo, a ty?
0: Ale taky se mi to stalo.

0: Tom Grennan, dobré ráno, 6 hodin 40 minut, toto je Fresh Radio a taky Jukebox! Jukebox Fresh
1: Radio. Nacvičeno máte, víte, co máte dělat, my si počkáme na výsledek.
0: Chceme vědět komu, kde, proč a jak a nejlépe, abyste nám to namluvili.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Přidejte, jaké máte vazby k tomu, komu přejete hezké dobré ráno, komu posíláte písničku, nějaké drby, že ať se tak jako pobavíme.
0: Jo, co třeba udělal včera, proč jste na něho nasraný, že jo, jako taky
1: třeba,
0: může být
1: klidně. Poslouchej, takhle sprostý po ránu, kdo tě naštval.
0: Ale může být.
1: Já no se, dobře, ale může, jsi slyšel někoho v rádiu dobře, takhle mluvit.
0: A Moničko, ty když jsi na někoho naštvaná, tak řekneš, jo, to je nazlovínkovaná.
1: Ne, to neřeknu, ale pracuju v médiích, kde se jako vulgárně nemluví, to ti mám vysvětlovat.
0: A to není,
1: v 24 letech, jako?
0: To není vulgární, ne? Přece.
1: Není, jo, dobře, tak jo.
0: Tak počkej, já bych dokázal jako teda říct jako slovo naštvaný.
1: No já chápu,
0: nebo
1: že ty
0: tak,
1: to umíš
0: to
1: i
0: řekl,
1: hůře.
0: Já bych to řekl mnohem hůř.
1: Tak buď tak hodný, já mám to takhle ukázat? Jako, ne, mi říkej tady naštvinkovaný, jak jsi říkal,
0: ale,
1: nebo nazlobinkovaný.
0: Nazlobinkovaný jsem na tebe nikdy nebyl.
1: Ne, já myslím jako směrem k posluchačům.
0: Jo, aha, no, jo, tak to já, no, tak, no na něco taky nikdy nazlobinkovaný nebyl.
1: Tak co tady používáš takové jako silácké řeči?
0: No tak právě říkám, že někdo mohl být jako...
1: No to mohlo,
0: na
1: to
0: někoho,
1: mohlo,
0: víš,
1: mohlo.
0: No, tak klidně, tak klidně, víš co, tak jinak, tak klidně věnujeme dnešní jukebox někomu, kdo je
1: naštvaný.
0: Na někoho naštvaný.
1: No ale pozor, musíte to jako nahlásit originálním způsobem tak, ať my jako rádio nedostaneme pokutu, že? Protože já mám jasné, že my nesmíme mluvit vulgárně ani sprostě, chápete, jo?
0: Jo, my, tak jo.
1: Směrem,
0: tak,
1: jako chápeš,
0: bylo to, bylo to za hranou, myslíš?
1: No, já si myslím, že v tom případě to bylo, no, v tom případě to byla klasická páteční mluva.
0: Čtvrteční možná.
1: Čtvrteční. No, ale zajímalo by mě, jak bys měla zpráva naštvaná, kdybyste ji měli prezentovat slušně. Chápeš?
0: No, no. Rozumím, no. No to není jednoduchý úkol. Není to jednoduchý úkol, protože všechno naštvaně ti můžu říct, že jsem se tak nazlobil.
1: Třeba, Milane, ty jsi mě ale opravdu tak vyiritoval včera odpoledne.
0: Jo, právě, no. Vidíš.
1: Že já teď plná hněvu ti přeju všechno nejlepší k dnešnímu ránu. Posílám ti jukebox.
0: No moc to k sobě nejde, ale vy to určitě zvládnete, tak pojďte na to. Jukebox Fresh Radio.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
3: Fresh Radio.

0: 6.51 a Honzíku taky řešení, jo. Jana chce zahrát svému miláčkovi. Mm-hmm. Hlasovku neposlala a taky nám ji ani nenamluví, protože spolu nemluví.
1: Ano, a vlastně hotovo.
0: Takže tady hotovo, jako není o čem. To vyřešila kulantně.
1: Tady píše Veve, dokonce všimli jste si, že ženská, když je naštvaná, tak používá příjmení, například Pernický. Jak se to vyjadřuješ do těch médií?
0: Jo, Pernický.
1: Kolegyně manžela z Tomáše udělá Tomislava a ze syna Honzíka Honzislava.
0: Honzislava, to je hezké, Honzislava.
1: Ty, ale jak je pravda, že jestli ty, když jsi na mě naštvaná, tak mi říkáš Pernický, tak si na mě naštvaná permanentně furt?
0: No právě, já ti říkám Pernický od chvíle, co jsme se poznali.
1: No právě.
0: Ano, uvažuješ dobrým směrem, jo. Dobrá dedukce.
1: Takže opravdu ty jsi na mě naštvaná permanentně.
0: Jo, permanentně. Já už radši ani nepřestávám, abych jako potom jednoduše najela zpátky. Takže já si udržuju permanentně jakoby v emoci.
1: Ty hele, a měla jsi někdy jako den, kdy jsi řekla, já se na toho Honzu těším?
0: Ty Honzi, no, a víš, že ne.
1: Ale tak to mě mrzí.
0: Ale to víš, jo, jako, podívej se, my máme jednu obrovskou nevýhodu. My se jako vidíme každé ráno, jako Pernický je to první, co já v životě vidím, jako no potom, nebo v životě, chápeš,
1: no,
0: jo?
1: Tak jo, já jako...
0: Zdravají nevnímám ještě,
1: my se vídáme asi častěji, než s manželem se vídáváš,
0: no,
1: ne?
0: No určitě, manžel pracuje na směny, takže no, já tak... pak jako... Pernického vidím častěji než
1: tak to mě
0: svého
1: těší.
0: Zákonitého partnera.
1: Ano, to mě těší.
0: Zákonného.
1: Tak to mě těší. Tak hele,
0: to těší,
1: uzavíráme to, pojďme, hrajeme, je to jasné, jo. Prosím vás, dámy, pokud jste naštvané na svého partnera právě teď, tak touhle písničkou mu odpusťte.
0: Touhle?
1: Jo. Co to je krásná písnička.
0: Nebo co to je? Co
1: Afgazi. Tak tady to máš. To je pro tebe, Moni.
0: To je na usmíření, jo.

0: Ještě přijít určitě i teplejší období, tak až se budete potřebovat schovat, tak rozsáhlý areál zoologické zahrady v srdci velkého ostravského lesa nabízí osvěžení ve stínu vzrostlých stromů, tak je možnost poznat řadu letošních mláďat. Během letních prázdnin je navíc zoologická zahrada otevřena až do 20. hodiny. Moravskoslezský kraj vybuduje v Jablunkově nový most, ten stávající je demolován a doprava je převedena na mostní provizorium. Riskantní manévr ve Frýdku Místku skončil tragédií. Bohužel, motorkář srazil chodce a zemřel. Motorkář po předjíždění srazil na přechodu 65-letého chodce a sám při nárazu utrpěl zranění neslučitelné se životem. Vážně zraněného chodce transportoval vrtulník do ostravské fakultní nemocnice v ohrožení života. Policisté se budou případem i dál zabývat. Jedním ze tří celků bez bodů po dvou kolech třetí ligy jsou fotbalisté Polanky. V neděli nestačili Bčku ligového Zlína, jemuž podlehli 1-2.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 7:02, dobré ráno. Komplikace na Rudné se přesunuly na druhou stranu. Provoz je stále zúžen do jednoho jízdního pruhu pro oba směry. Tak s tím počítejte, že byste se možná mohli zdržet, stejně tak, jako se zdržíte v centru na úrovni Nádražní a Českobratrské, a tak nic zásadního se tam dít nebude, zhruba vše do 5 minut. A počítejte, že stále ještě neprojedete přes Vítkovickou ulici v Ostravě, kde probíhá kompletní rekonstrukce nejen vozovky, ale také tramvajového pásu, tedy i tramvaje projíždí výlukou odklonem přes Mariánské náměstí a Krajský úřad náměstí Republiky dále po své trase. Tak to je tak, abyste jenom byli jako v obraze, teď pokračujeme dále a každopádně vaše dopravní info můžete i nadále hlásit na telefonní číslo 77337136.
2: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
7: Vyhrávej skvělé ceny!
9: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernice.

0: ale je to téma a to jsou peníze a výplaty v České republice.
1: Pojďme se bavit o tom.
0: Tak kolik máš, Moni?
1: Kolik máš? No kolik chci, já si to umím jako
0: dořešit,
1: jak potřebuju. Jo. Když potřebuju víc, tak musím makat víc v tom měsíci. Vezmu třeba více akcí, když mi stačí.
0: Jasně,
1: a vím,
0: no,
1: že si chci odpočinout, dovolená,
0: tak,
1: no, tak prostě odmítnu, protože třeba chci být s rodinou.
0: Jasně, to dává rozum. No.
1: Taky si to uděláš, takové
0: jako,
1: to máš.
0: Jsi šéfka svého vlastního času.
1: Jo,
0: a to je,
1: přesně
0: a to je, tak. Jako, to je správné, no, to tak jako všichni bohužel nemají, že jo, to tak jako je. Ale my nebudeme mluvit úplně o těch taborizovaných penězích, o těch taborizovaných výplatách, protože já mám tady nový žebříček nejlépe placených českých sportovců, jo. A není úplně jako divu, že na tom žebříčku je spoustu hokejistů. Já bych ti ten žebříček rád teď, Moni, představil. Jestli
1: Jasně.
0: pak si myslíš, kdo bude na prvním místě?
1: No, podívej se, já se tě zeptám takhle. Jestli je to obsáhlý žebříček a jestli budeme se bavit jenom o borcích a borkách, no spíš borcích, kteří berou jako ty miliony, nebo budeme pod milionem, nebudeme určitě pod miliony.
0: To v žádném případě.
1: Nebudu naivní, dobře.
0: Budeme začínat od 10. místa, okay. Rozdělíme to hezky na dva vstupy, takže teďkom pojedeme od 10 do 5. Mě ale teď mě zajímá, u koho si myslíš, že skončíme, kdo bude podle tebe na prvním místě, respektive kdo bude podle tebe nejlépe placený český sportovec.
1: Ok, David Pastrňák, podle mě.
0: To si myslíš, ok,
1: to si myslím.
0: Dobře,
1: jo?
0: Takže pamatujeme, jedeme. 10. místo, 104 milionů korun si viděla Filip Chytil.
1: To je kdo? Musíš mi to dát i jako přímo s tím dovětkem.
0: Hokejista.
1: Děkuju, dál.
0: Na 9. místě 105 milionů korun Ondřej Palát.
1: Dobře, toho znám.
0: Výborně, hokejista. Už jsem se lekl. Tak. 8. místo 124 milionů korun Karel Vejmelka. Hokejista.
1: Dobře. Je tam vůbec někdo jiný než hokejista?
0: Nevím. 7. místo Lukáš Dostál 139 Jasně. milionů korun hokejista.
1: Chápu. Dál.
0: Místo 6. A to je pro mě překvapení, já jsem čekal, že Martin bude lépe placený. 150 milionů korun, Martin Nečas.
1: Ty jsi sprosťák.
0: No.
1: Martine, 155 tady panu Prnickému nestačí, takže kdyby byl tvou partnerkou, nevím.
0: 5. místo, pozor, konečně se opouštíme od hokejistů, už jsme u fotbalu. Fotbalista Tomáš Souček si na 5. místě vydělá 155 milionů korun.
1: Bezva, tak to byla ta první polovina, tu další pětku, si říkal, že to chceš
0: první,
1: rozdělit.
0: To jsou ti chudáci,
1: to
0: jo?
1: Jsou chudáci,
0: to jsou chudáci. A teď
1: to
0: za
1: jsou
0: chvilečku,
1: tolik peněz, že?
0: No,
1: jsou to chudáci,
0: právě,
1: takhle
0: to je,
1: se s tím poprat.
0: To vůbec nevím, co bych s tím dělal. Takže první chudáky máme, za chviličku si dáme top 5. Ty teda říkáš, že podle tebe je nejlépe placený český sportovec David Pastrňák.
1: Říkal jsi, že jsme se od hokeje dostali k fotbalu, ale já si stejně myslím, že se k tomu hokeji vrátíme.
0: Ok, dobře, necháme to teda být.
1: Dobře.
0: Teď klidně si tipněte i vy, frešáci, protože vy taky máte své slovo tady u nás.
1: Jméno napište a napište sumu, částku, pokud se vám vleze na displej.
0: Tak dejte vědět a my pokračujeme za chviličku dále.

0: tak Perník konečně narazil na skupinu lidí, se kterou se chce bavit. Přišel na to, kdo bude jeho nejlepší kamarád.
1: Pojďme
0: v tom žebříčku dále.
1: My jsme skončili pátým místem, na pátém místě ještě vlastně nevíme, kdo se umístil, nebo ano?
0: Říkal si páté místo podle
1: mě. Tomáš Souček, že?
0: Ano, fotbalistu si říkal.
1: Tomáš Souček, 155 milionů korun, to je jeho plat, ten se umístil na místě pátém. My tedy jdeme na bramborovou pozici, ten čtvrtý nejlépe placený český sportovec, OK?
0: Místo čtvrté.
1: Filip Hronek, 193 milionů korun. Hokejista.
0: Místo třetí.
1: 195 milionů korun si vydělá fotbalový útočník Patrik Šik.
0: OK, místo?
1: Místo druhé.
0: Druhé, už jsou dvojky.
1: Tak typně si i to druhé.
0: Já říkám, první je prostě za mě David Pastrňák. Jo, myslím si to, jo. Možná bude maximálně bude druhý, ale prostě...
1: OK, dobře.
0: Tak říkej, nenapínej mě jako čendy.
1: Druhé místo, 215 milionů korun si vydělá Tomáš Hertl.
0: Aha, dobře. A první místo...
1: Místo první. S výdělkem 275 milionů korun.
0: Je tam žena? No, kdyby jako vytiska Wimbledonu by to třeba jako... Na Wimbledonu ještě tolik není. Dobře, okej, tak David.
1: Je to rodák z Havířova, je to David Pastrňák.
0: A já ho znám.
1: To jsi asi jediná teda. Tak Davide, my ti moc gratulujeme k tvojí krásné výplatě, je to moc hezké, my to máme podobné. Kdyby měl být žebříček nejlépe placených českých moderátorů,
0: jsme tam
1: taky, jako jo,
0: v klidu. Určitě jo.
1: Mimochodem, těch tipů od vás přišlo taky dost a ano, víceméně jste se jakoby všichni shodli na tom, že David Pastrňák dost pravděpodobně podle vás, frešáků, bude nejlépe placený český sportovec.
0: Ale teď mě napadá, kdyby fakt jako konec srandy jste spolu šli na pivo.
1: S Davidem?
0: Jak by se s ním bavil?
1: Já bych
0: jako
1: ho pozval.
0: S člověkem, co má 215.
1: 275.
0: Promiň, Davide, 275.
1: Já bych ho pozval.
0: Jo, to je od tebe hezké.
1: I na Tatarák bych ho pozval.
0: No, Honzi, mile jsi mě překvapil.
1: On by dal jenom dýško. A bylo by.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
5: Bon appetit.
4: Monika Dudová a Honza Pernický.
5: Bon appetit.

0: 7 hodin 33 minut. Přejeme vám dobré ráno, 7:30 a 3 minutky k tomu. Úterý 11. srpna. No já jsem jako říkal, že to nebudu opakovat, jo. Já vím, že ne, ale já teda ještě musím říct, že už jsem započal takové jako přípravy na moji dovolenou, která začíná příští týden, Moni. A byť už o tom jako nechci mluvit, minimálně do pátku.
1: Je poznat, že nechceš, Honzi.
0: Až v pátek se s vámi rozloučím, jo. Tak jsem jenom chtěl jako říct, že vlastně mě až překvapuje, co všechno se pro to, aby si jako mohla odletět, musí udělat. A tím, že já jsem loni nikde nebyl, tak já jsem normálně během toho roku pauzy, kdy jsem nikde nebyl, na to zapomněl. Včera mi třeba kamarád připomněl, co letí s náma, říká ty a pojištění máš? Říkám, ty jaké pojištění nebo co? No jako cestovní ne asi. Říkám, vidíš to? No, to jsem zapomněl úplně.
1: Takže pojištění budeš schánět, jo? Osobně nebo online?
0: Tak dneska se to dělá dobře i online, že? Ale
1: no,
0: já...
1: a já třeba mám ráda lidi, takže no. Já si vždycky chodím jako osobně pokecat.
0: Jo, já asi taky nechám jako tu osobní formu. Navíc já teď jako budu rušit své životní pojištění, jo? Protože
1: jo, tak to bych udělala až po tvé dovolené.
0: Jo.
1: Kdyby náhodou.
0: Myslíš?
1: Tak ať z toho něco mají, jako.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Pozůstalí, kdyby náhodou.
0: To je pravda, no. Ať aspoň pohřeb zaplatí, to je fakt. Jo, tak já ještě nechám.
1: Nebuď škrťané, tak no. Je trošku helpneš, přece.
0: A tak já to zruším až po dovolené, dobře.
1: Dobrý nápad.
0: No, tak jo, takže to jsou moje plány vlastně, no, že musím jako zrušit pojištění, pak jako založit nové pojištění, jo, to je jako to cestovní.
1: Ale pro kasku pojišťovny často lidé zapomínají se dívat na data. Ona ti jako přijde nová, ale jestli máš jako platnou pro kasku pojišťovny,
0: okay.
1: Nespeč si ji, a to se stalo kamarádovi, chtěli odletět s kamarádkou a on se na letišti prokazoval pro kasku pojišťovny, kterou si spletl s osobní kartičkou.
0: To je blbý, o zobčankou. No, to my jsme právě taky narazili na téma, jestli budeme řešit jako jestli sebou pas. Říkám, hele, do Itálie, jako na Sicílii pas nepotřebuješ. Pak přišel kamarád, který letí s náma, Alex, a říká, no, jako nepotřebuješ, ale jako jistota je jistota. Vezme si ho sebou, protože oni, když se něco nedej Bůh stane, tak raději jako to s tebou řeší jako skrz pas, než skrz tvou jako občanskou legitimací. Takže já si musím jít vyzvednout pas, který jsem si nechal udělat loni na magistrátu.
1: Počkej, jako loni na magistrátu? Ty jsi z loni nechal udělat pas a do dneška jsi ho nevyzvednul?
0: Mám ho tam pořád, no.
1: Normálně ty jsi na proplesk, jako divte se, že já mu říkám pernický, protože jako tohle být moje dítě, tak já už jsem předivá. Já jsem předivá i teď, jako kolegyně.
0: Tak promiň, jestli za to můžu já.
1: No, trošku ano, ale dívej se, jsou to i geny, nemůžu to na tebe 100%
0: hodit.
1: No,
0: právě, ne, v klidu, paní na magistrátu řekla, že tam bude ten pas do té doby, dokud neskončí jeho platnost, takže to je ještě 8 let, tak je to dobrý.

0: I Fresh Radio raní Bon Appetit, který se pomalečku přechyluje do té části, kterou vy máte velmi rádi, a je to proto, protože vám rozdáváme hodnotné ceny.
1: Zdravíme Martina, který se probojoval do velkého pátečního finále včera. Potřebujeme k němu někoho, aby to nebylo úplně tak jako jednoduché, aby i Martin byl trošku ve vředu, třeba jestli to v pátek jde nebo
0: aby
1: ne.
0: Aby byl v tenzi, takzvaně.
1: Ano, aby byl v presu, takže volejte, signál uslyšíte velice brzy, jenom připomínáme, že hrajeme o dvojku na nádherné místo, respektive na návštěvu nádherného místa kousek od Stodolní ulice, je to Grill and Wine restaurant Bernice, možná znáte. Byl jsi tam někdy, určitě si říkal, že jo, že jsi něco dával.
0: Takže já tě opravím, ono to je přímo na Stodolní ulici.
1: To se přímo, jako i ta ulice se jmenuje Stodolní.
0: Přímo.
1: Já jsem totiž myslela, že Stodolní je rovně a no. Je to v té přilehle.
0: Tak je to, ne.
1: Takže to platí jako přímo pod Stodolní.
0: Je to okay. Přímo na Stodolní štráse. To znamená, že tam si dáte výborný steak, výbornou rybu, výborné víno, prostě to, co vás napadne. Bernice je v tomhle 100% vyhlášený a my vám k tomu přispějeme 2000 korun českých.
1: Aha, a Honzi, já tě taky musím opravit. Já jsem si stihla aktivně na jedna stránky a oni píšou jako poděbradovat.
0: No tak, jo, ale
1: tak to není Stodolní,
0: ale
1: jako
0: je
1: chápeš.
0: To Stodolní.
1: No
0: je,
1: není, jako
0: věř mi, že
1: adresa je. Není Stodolní, proto jsem to tak měla zafixované, ale věřím, že prostě najdete.
0: Ale je to na Stodolní. Hele, je jedno, jestli to je na Stodolní, Poděbradové, nebo Holasové,
1: to
0: je jedno. Důležité je, abyste trefili a abyste se dobře najedli. A to je to, co my chceme.
1: Přesně, jako musíte trefit, věřím, že půjdete klidně i po čuchu. Já bych si třeba dala rybu. Dobrou rybu jsem neměla.
0: A tam mají
1: jako
0: výborné ryby a mořské plody. Výborné, výborné.
1: A Ráďa Tutově, ten by šel na stejka.
0: No,
1: to je mi jasné.
0: Tak není o čem. Moni, je mi líto, ale Dudovi bohužel nevyhrajou, jo, to už je jako jasné. Leda, že by teda Ráďa jako zavolal. Jo.
1: Ne, ale jak zavolal? Snad to zaplatí, ne? No, za čas mě může pozvat.
0: No tak, já jsem nic neřekl, já muzikant, jo? Okay. Za chviličku pokračujeme a hrajeme kvíz naopak, tak buďte s námi a soutěžte s námi. Teď povinný reklamní výsek.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Tak to musím použít, jo. Doufám, že jste nezapomněli na kvíz naopak, protože on mi teďka říká před vstupem do vysílání. Oni, kam jsem říkal, že pojedu po tom vysílání? Říkám, on říká, propas. No jo, propas.
1: Normálně jsem tady seděl,
0: tohle.
1: Seděl jsem a říkal jsem si, kam jsem to chtěl jet, já normálně nevím. Tak už vím, je to propás. No.
0: Snad vy to máte v té hlavě srovnané jako bezpečně a víte, že kvíz naopak je hrát potřeba právě teď.
1: 77 337 136. Telefonní číslo tady do studia, které když teď vytočíte, tak máte možnost vyhrát 2000 korun do restaurace Bernice Grill and Wine Restaurant.
0: Tak co, už tam máme jednou finalistu,
1: no.
0: Že by zůstal sám?
1: No to ne.
0: Stížíte mu to?
1: To v žádném případě. Já věřím, že mu to někdo stíží.
0: Co bude?
1: Kvíz naopak startuje, takže ještě jednou, prosím, připomínám 77 337 136. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré.
1: Kdo tam je?
0: No, jméno. Prosím? Jak se jmenuješ?
2: Martin.
0: Martine, ahoj, včera taky byl Martin, nejsi to náhodou ty, že bys se jako
2: pokutoval? Ne, já jsem jinej.
0: No, aleluja.
1: Jinej Martin, výborně, tak dva Martin, no teda.
0: No, jo, teda.
1: Marťasu, tak my ti položíme 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně, když to zvládneš v rámci jedné minuty, jsi v pátečním finále a tady o krok blíž k tomu, aby si v pátek vyhrál 2000 korun do Bernice, OK?
2: Jasné.
0: Dobře.
1: Jestli jsi připraven, řekni, jsem připraven, jdeme na to.
2: Jsem připraven.
1: Jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Martine, co je to led?
2: No, to je taková horká látka.
0: Kolik slabik má slovo med?
2: No, tak 12.
0: OK.
1: Komu říkáme, že je hamoun?
2: To je pán, co má strašně rád darování.
0: Jaký zvuk vydává ovce?
2: Krá, krá.
0: Může být.
1: Jaké i píšeme ve slově izolace?
2: Izolace, tak to je tvrdé.
0: Co je méně, Martine? 2x2 nebo 1x3?
2: No tak to je 2x2, ježišmarja.
0: Pohodě.
1: Co znamená anglický výraz breakfast?
2: No tak to je... No, to je práce.
0: Jakou barvu vlasů má zlatovláska?
2: No přece oranžovou.
0: Dobře.
1: Teď pozor, jo. Má dneska svátek Zuzana?
2: To bych měl vědět. Určitě.
0: Ano, říkáš ano nebo ne?
1: Říkáš určitě ano
0: říká,
1: nebo
0: jako,
1: určitě
0: říkáš, že má
1: ne.
0: Nebo nemá?
2: To vy mě dusíte.
0: No?
2: Zuzana dneska svátek nemá.
0: Dobře.
1: Nemá, výborně.
0: A rychle ještě dopoledne. Práce kvapná málo. Jak je to dál?
2: Prosím?
0: Práce kvapná málo.
2: Hodně zdatná.
0: Jsme ve finiši teda, nějak jsme tam doputovali.
1: Ale
0: perfektní.
1: Výborně, Martine, výborně. Vy to máte prostě asi ve jménu, vy jste prostě jako ultra dobří lháři.
2: No já jsem, no.
0: Jo, ale bolelo tě to, já jsem cítila, že jsi dobrý člověk, normálně se sebe zapředním to tam dával někdy.
1: Tak jo, hele, Martine, my tě gratulujeme, ty jsi s dnešním dnem dostal do pátečního finále. V pátek buď zhruba v tomto čase ready, protože je dost možné, že tě zavoláme a že dvojku do Bernice vyhraješ právě ty.
2: Super, děkuju.
0: Zatím taky děkujem.
1: Tak to je vše?
0: Pa.
2: Jo. Zdravím.
0: Vy taky. No zdravíme.
1: My tebe taky zdravíme. Čau.
0: Čau, už tam není chudák Marťas. Už šel.
1: Už to položilo, tak jo. Tak
0: ale my se splněná, ne? Prostě.
1: Jo, výborně to zvládlo. Mám radost, pátek se blíží. Nebo spíše bych chtěla, aby se pátek už přiblížil. A vy máte možnost zase zítra a taky ve čtvrtek. Tak držíme palce, hrajte s námi kvíz naopak a vyhrávejte skvělé ceny. Ještě jednou připomínáme, že tento týden hrajeme o 2000 korun do...
0: Bernice
1: Grill.
0: Nastenka, nebo rybičku.
1: And Wine Restaurant. A je to Bernice na Stodolní ulici. Poděbradové.
0: Podívej se.
1: To už necháme
0: ale
1: na vás.
0: Pojďme cestou smíru. Na rohu Poděbradovy a Stodolní.
1: Je to tak.
0: Spokojení oba.

0: Gaga a Fresh Radio. My vám přejeme dobré ráno, je 8 hodin a připraveny pro vás máme také další Fresh zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Aktuálně kolem 19 až 20 stupňů Celsia a v těch denních maximech dneska v Ostravě a okolí počítejte od 25 do 28 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne skoro jasno a teploty v noci klesnou na nějakých 17 stupňů. Pokud se dneska chystáte do hor a jedete třeba směrem Beskydy, tak počítejte, že tam bude polojasná obloha a maximální denní teploty v rozmezí 25 až 27 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Statutární město Ostrava dokončilo největší obměnu cisternových automobilových stříkaček pro jednotky dobrovolných hasičů ve své historii. Od roku 2023 bylo pořízeno 10 nových vozidel za téměř 116 milionů korun. Dalších 5 cisteren má být dodáno v roce 2027. Na financování se podílelo Ministerstvo vnitra a Moravskoslezský kraj.

0: podepsalo podpisem společného memoranda město, kraj a organizátoři turnaje. Mistrovství světa v roce 2019 inspirovalo filmaře k natočení filmu Neporazitelní s Ivanem Trojanem, Hinkem Čermákem a nebo Vandou Hübnerovou.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 8:02, přejeme pěkné dobré ráno i na silnice tady u nás v metropoli. Dávejte si pozor, pokud tedy zrovna teď cestujete po dálnici D1 na 355. kilometru ve směru na Katovice, Polsko. Se srazily dvě osobní auta, řeší to policie a je dost pravděpodobné, že projedete s velkým zdržením, protože v úseku 355. kilometru je zužená ta vozovka jenom na dva jízdní pruhy, to znamená jezdí se tam a zpátky z důvodu opravy dálnice D1, tak opatrně s tím počítejte a kdybyste měli další informace o tom, co se na silnicích děje, tak klidně pište, volejte 77337136.
2: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
2: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: jsme se Michaeli. Minulé hodině, nebo vlastně už po šesté, je to dávno.
1: Z rána, to bylo hned
0: pozdraví,
1: z rána.
0: Pozdraví, přesně, jazykem z místa, kde je.
1: No teda pozor, Michaela by mohla zdravit i jazykem. Tady bych jako byl opatrný, protože Míša je hodně kontaktní, jo?
0: Jo, takhle.
1: Tak pozor na to, jako na trvalo, ten jazyk
0: než,
1: pozor.
0: Než já, no dobře, okej. Okay. Tak teď já jsem myslela slovně, aby pozdravila prostě tak, jak se zdraví v místě, kde ona tráví dovolenou, protože jsme tady typovali, kde Míša je. No a je to jasné, je v Řecku.
1: Je v Řecku.
0: Prostě je v Řecku, ale nedlouho.
1: Víš, jak se správně jmenuje jako Řecko, jako jak je to prostě správně? A nehledej to, hlavně to nehledej.
0: Já nevím, co mám hledat ještě.
1: No jestli je to podle tebe jako Řecká republika nebo Řecko.
0: Podle mě je to, já to mám jenom jako Řecko, protože
1: myslíš,
0: to je
1: že to není republika, jo?
0: Ale je mi to jedno, já jsem v Řecku nikdy nebyla.
1: Ne, nemůže ti to být jedno. Nemůže ti to být jedno.
0: Podívej se, jak je mi to jedno.
1: No, nemůže, ale. Tak teď budeš překvapená, víš, jak se totiž jako správně jmenuje Řecko? Jako úředně, jako česky.
0: No tak nám
1: správně,
0: to řekni už konečně.
1: Jo, chceš to slyšet?
0: Nechci, ale ti to s rád tebou řeknu. To stejně jinak nepůjde.
1: Helénská republika. Mm.
0: A k čemu ti to je?
1: No, něco mě, ale ty jsi to nevěděla. Nebo věděla?
0: Nevěděla, ne, no. ne, ale je fakt jako, že já do Řecka, Řecko není normálně místo země, která by mě někdy lákala. Že jsem nikdy neměla potřebu se do Řecka, na Řecko vypravit.
1: A to já jo, já bych se právě do Řecka jako rád podíval a mám to na takovém svém jako bucket listu.
0: Máš to tam, jo?
1: Mám to tam, okay. Mám
0: tak
1: to
0: jo.
1: Tam.
0: Tak jo, že by si změnil ještě Sicílii za Řecko? Ne.
1: Ne, to už ne, to už ne. To,
0: tak za
1: to,
0: rok.
1: Ne, no tak za rok. Pokud mi to něco tady vydělá, tak...
0: Samozřejmě, našetříš si, když tak pojedeš někam do low costu, existují i hostely. No?
1: Že by letěli jenom do Soluně.
0: Míša zatím v Řecku, ovšem zítra už se přesouvá a bude potom zbytek dovolené trávit, myslím, že v Německu.
1: Tak to teda nic moc, ale...
0: Jak nic moc, ona no, to tam má ráda.
1: Já bych v Německu nechtěl teda trávit dovolenou, proč?
0: Tak v Rakousku.
1: No, v Rakousku jo, ale v Německu ne. Kam bys, tam jako, kam bys tam jako jela v Německu?
0: Tak ona tam má nějakou svoji komunitu.
1: No jo, tak ale.
0: Svých přátel. Bez tak určitě jde meditovat, já si teda jako myslím, že určitě jde meditovat.
1: Tak aby ji probudili hlavně.
0: Neboj, bude vyprávět.
1: Aby tam nezůstala někde v Drážďanech, nebo ve Frankfurtu třeba.
0: Dej už si pokoj.
1: Na Koberci. Tureckém sedu.
0: A
1: tady se to rozjíždí, ale mně se to líbí, abych ještě zůstal v kluku.
0: Tak zůstaň, jo.
1: Ale já s tebou nejedu. A to je kvapí. Nebo ne, že bychom si trsli na to.
0: Ukaž.
1: Chceš to vidět?
0: Ukaž. Je to ten tanec, jak si potřebu a zvedáš nohy, ne? Aha, tak ne, já jsem tě čekala na trošku jako větší.
1: Tak stačí, ne?
0: Větší uletiárnu.
1: A je to. Ale to je super muzika. Tak jo, tak tohle by bylo. Víme, kde je Michaela a zdravíme, posíláme pozdravy Kalimera Kalispera.
0: Ať se tam má krásně.

0: Kenya area.
1: K úplné dokonalosti by ve skupině Blackpink chyběla baculatá kráska, která se jmenuje Sabrina Carpenter.
2: Počkej, ona je baculatá?
1: Tak ona má ten obličej takový kulatý, ale není jako baculatá, jako
2: to jako, ne,
1: tak jsem to nemyslel, takhle ne. Ale má ten obličej takový jako kulatoučký, takže jako je působí tak jako
2: do baculata.
1: Tak. A proč o ní mluvím? Je to zejména, protože pánové, pokud tedy zrovna vy jste měli někdy nějaké chutě nebo obecně jste jako přemýšleli o tom, že by se vám Sabrina Carpenter mohla líbit jako vaše partnerka, tak pozor, nic není vyloučeno, klidně to může být, ona navíc o svém jako milostném životě vím, že i jako promlouvá, že veřejně přiznává to, jaká je, jaká není a koho má a koho nemá a tak dále, ale poslední její jako veřejné přiznání znělo lehce jako zastrašujíc, pokud bych tedy já měl být muž, který by měl o Sabrinu Carpenter zájem. Jo? Rozumíte tomu?
2: No, úplně, no, pokračuj.
1: No co, tak to řekni.
2: Ne, řekni to jednoduše prostě.
1: Sabrina Carpenter chce randit pouze s muži, kteří znají texty všech jejich písní.
2: Mm-hmm.
1: Jo, úplně všech.
2: Jo.
1: Já bych měl smůlu, já znám jenom espresso, jako.
2: Ještě znáš jednou.
1: No,
2: určitě, zpíval jsi mi i jinou. Já si pamatuju tvoji éru, Sabrinky. Ty i kuchař.
1: Kuchař možná by zaspíval víc, ale já znám jako fakt jenom toto.
2: Ani Taste neznáš?
1: A tak Taste jako znám, ty písničky znám, ale co bych jako dokázal zaspívat je fakt asi jenom jako...
2: Espresso. Tak dívej se, třeba i Sabrina Carpenter dělá charitu, tak možná by se nad tebou smilovala. By se zanotoval třeba jenom začátek jejího slavného zemlu.
1: Myslíš, že by jí stačilo jenom tady to moje, počkej, tady jakože, kdybych jí udělal jenom toto?
2: Vypadá milé. No, jako vypadá milé. Já se na ní koukám teďka, protože jsem se chtěla podívat, co to s váma dělá, respektive jak vypadá ta, která se vám tak líbí, chlapy.
1: No.
2: A... Vypadá jako, že by mohla být milá holka, že by to mohla zkousnout.
1: Tak ona jako milá bude, ale jako ona řekla jasně. Chci randit s muži, kteří znají mé písničky. Všechny slovo od slova. To je jako to.
2: Možná to má schválně, aby ty chlapy trošku odstrašila. A potom si stejně vybere toho, kterého bude mít.
1: Toho pravého?
2: No, jako v pohádce.
1: Tak jo, no. Tak uvidíme, jestli ten její pravý bude tedy umět celý její repertoár. Toto je Sabrina Carpenter, Espresso, to je asi za mě jako její nejpovedenější hit, se myslím. No,
2: teď jestli jako pustí toho chlapa na druhou nebo třetí metu, až jako za předpokladu, že odspívá celý její repertoár, člověče, to bude trvat, když se smlče.
1: Ne, ženich bude zpívat na svatbě, tam se to prokáže. Jo,
2: a potom podle toho bude nebo nebude svatební noc.
1: Tak
2: a
1: je to tak, a má je to.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Monika Dudová a Honza Pernický za chviličku pokračují dále. Buďte s námi, protože posloucháte raní Bon appetit a Fresh Radio.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ráno má chutnat.

0: Jsou dny, kdy i ráno už víte, co byste nejraději chtěli poobědvat. Když teda, jo, nemáš krabičku, teď se bavím o tom, že víš, že nemáš v ledničce nic,
1: ano,
0: co musíš dojíst.
1: No,
0: a máš to privilegium, že si můžeš zajít na ten oběd jednou za čas třeba.
1: Uh-huh,
0: jo, tak já přesně vím, co se dneska dám.
1: A co si dneska dáš?
0: Mám dneska chuť na vietnamskou
1: kolegyně.
0: Kuchyni.
1: Vietnamskou?
0: Nebo Asii.
1: Tady je někdo gurmán teda.
0: Jo. A nebo víš co, asi dám něco jako bumborambo, nebo bumnem, nebo bunča.
1: Bunča?
0: Bunča.
1: Já mám dneska spíš jako tak od rána chuť na nějakou Itálii, ale říkám si, tyjo, tak nebudu tady jíst Itálii, když budu Itálii jíst celý příští týden.
0: No právě, nebudeš jíst přece pizzu v Česku, když ji budeš mít od pondělka na Sicílii třeba, nebo špagety, nebo,
1: no, právě, ale,
0: nebo kanoli.
1: Tak se to jako ve mně bije právě, no tak nevím, co bych si dneska dal. Na druhou stranu říkám si, že bych si klidně dal i něco, nějakou panenku třeba.
0: A tak si nech doporučit od našich frešáků, bez tak už mají někteří navařeno, tak ať ti hodí.
1: Já se klidně stavím.
0: Ty, co mají dneska na oběd.
1: Jo. Mimochodem, to je dobrá anketní otázka. Frešáci, co dneska budete mít na oběd? A schválně, jestli je tady u nás někdo, kdo už třeba má navařeno, nebo kdo vaří teprve.
0: Určitě mají holky navařeno, třeba maminky. Já když vařím, tak mívám i předvařeno třeba den předem.
1: Tak já vím, ale
0: víš,
1: jako...
0: Takže myslím si, že víš, že některé přesně ví, co bude.
1: Já jsem spíš jako myslel teď, v tuto chvíli, že někdo vaří, víš, jako tak jsem to
0: myslel. Aha, to taky může, jasně.
1: Tak dejte vědět, 773 37 136, k tomu nejlépe pošlete i nějakou fotku toho jídla, jak to vypadá, ať mi může začít kručet v břiše ještě o něco dřív.
0: Jako myslíš, že už někdo servíruje, jo, v 8.35 oběd.
1: No to ne, tak jako v hrnci mi to stačí, mně to stačí v rendlíku jenom.
0: To mi stačí v hrnci.
1: Nebo v troubě.
0: Ty jsi gurmán, co já?
1: A mě to stačí v troubě, jenom já to potřebuji jako vidět, jo, jenom. Tak dejte vědět, ukažte, co máte dobrého, my to pak zhodnotíme a já se pak rozhodnu, ke komu dneska na oběd přijedu. Tak. Dobrý?
0: Dobrý.
1: Je to v pohodě. Jo, a prosím vás, Monika by šla ještě tak se mnou, tak jestli máte ty porce dvě, tak klidně dvě, jo.
0: Ale jako zítra, dneska fakt chci tu Asii.
1: No, si ještě bude vybírat.
2: Monika Dudová.

0: No jo, no jo, no jo. Jarda, rajská s koulemi a knedlíkem. Daška koprovku má dneska s bramborem a vajíčkem.
1: Ježišmarja. Provokuj mě ještě chvíli, prosím tě.
0: Můžu to zkusit? Chceš?
1: No pojď.
0: Tak jestli si troufáš, tak tadyhle Adam má smažák. Ne, že by ho měl teď, ale jde na smažák s bramborem a tatarkou.
1: Jo, smažák je taky.
0: Mají to v rámci meníčka právě dneska v hospodě, kam chodívá.
1: Bohumil píše, dobré ráno, mám bramborové knedlíky plněné uzeným a se zelím. Potom tady přišel zkaz, který si už myslím předčítala od Nikoly, která píše, že má butter chicken v krabičkách na 2 dny.
0: Jo, to jsem nestihla ještě.
1: Aha.
0: Četla jsem to jenom sama pro sebe, ale ne takhle ven, takže taky mám ráda.
1: Takže butter chicken v krabičkách na 2 dny. A Hanka píše, že dneska bude mít kuře supreme a bramborovou kaši.
0: A Anička jde na salát. Na Cezara.
1: No, tak to je trapné, to už.
0: Myslíš, já bych třeba i Cezar? Jako
1: ne, já bych si dneska na Cezar salát určitě nedal.
0: A Honziku, ty bys si nikdy nedal Cezar salát.
1: No, tak to by se hodně divila teda.
0: Tak pojď mě přesvědčit, pojď.
1: Tak a kdy teď?
0: No, kdy, při jaké příležitosti si ty dáš salát?
1: Tak já nevím, já si ho dám klidně dneska.
0: Počkej, jako... a dáváš si ho jako na chuť, nebo?
1: Na jídlo, tak na co? Asi na jídlo, ne?
0: Ale jako protože máš na něho chuť vysloveně. A teď se bavíme o tom salátu jako salátu. Nemyslím těstovinový salát, kde je maso. Bavím se prostě jako třeba Cezar, tam máš jenom.
1: Tam je taky maso.
0: Krutonky máš tam třeba, ale můžeš, nemusíš ho mít, ale jestli chceš, můžeš tam mít i lososa třeba.
1: Jako... Takhle, chuť jsem asi na to nikdy neměl, jo, ale jako dám
0: ale
1: si to.
0: Ale občas si dáš.
1: Jo, dám si to, nevadí mi to. Jako saláty obecně mi nevadí, chopský salát s balkánským sýrem, ten je...
0: No jo,
1: ten mám moc rád, ten bys klidně mohla někdy přinést, jestli umíš.
0: A nebo ty bys mohl někdy přinést, jestli umíš,
1: a nebo no, jasně.
0: No, přesně jo. Tak, ono se to dá použít opačně.
1: Dobré ráno, Honzo, píše David, dneska bych to asi viděl na Osaku, obří porce skvělé ceny, anebo ve Vítkovicích restaurace Veronika.
0: Víš co, ale já ho úplně chápu, protože já tam chodím na kokosovou polévku s kuřecím masem.
1: Do Osaky?
0: Aha, je výborná.
1: A není to taky ve Vítkovicích náhodou?
0: Je to ve Vítkovicích.
1: Jak je ředitelství, že jo, tam někde?
0: O, to je Štrambarské, myslím.
1: Jo, ano, no jasně vím, no tak jo. Tak
0: jsou koleje.
1: Hele, dobrou chuť vám všem, co budete obědvat, pochutnejte si a nejlépe si pochutnejte s Freshem, že jo.
0: A nebo bez, jako když jde o jídlo, nedělíte se, že?
1: No.
0: Čím méně kolem vás.
2: Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: scritto Italo Disco. Questa non è Ibiza.
1: Takže bys si už poručil muziku Colors Italo Disco? Co? Máš tam prsty?
2: Ani ne.
1: Ani ne, samo to tak vyšlo.
2: 8 hodin 52 minut, je tedy už dnešní závěr ranního Bon Appetitu. My vám děkujeme, že jste i dnes byli zpřízněné duše našeho vysílání. Okay. Děkujeme.
1: Užijte si poslední, řekla bych, pár dnů tady v tomhle osazenstvu, protože už jste slyšeli, že Prník si bere dovolenou příštím týdnu, takže bude v Sicílii. Mikaela odpoledne taky není, protože ta je pro změnu dneska ještě v Řecku, zítra se přesouvá někam třeba do Německa, tuším, jo, teď přesně to nemám v hlavě.
2: Ano.
1: No a stejně tak s Pernickým bude dovolenkovat i JJ, že aby toho nebylo málo, takže...
2: No. My s Jirkou Javorským mimochodem letíme na stejnou destinaci, jo, takže... Nezaručujeme, v jakém stavu se vrátíme a už vůbec nezaručujeme, jestli se vůbec vrátíme.
1: Poslouchej, ty zaručuješ, v jakém stavu se vrátíš, protože Honza má dovolení týdenní, já mluvím jak Tatar dneska.
2: Dovolení týdenou, dobře, ale v pohodě,
1: jasně. Ty máš týdenní dovču, ale JJ má 2 týdenní, takže ty se stejně budeš vracet sám bez něho a dřív.
2: A jak to teď jako tady můžeš vědět?
1: Ty jsi mi to říkal, tak se tady nakruješ.
2: Ze tvého místa, na kterém sedíš, jak si to jako můžeš tady jako být taky stát?
1: Já tlumočím.
2: No.
1: Abys
2: nebyla překvapená.
1: No poslouchej, já to myslím jako zcela vážně, jo. Máš nahlášenou dovolenou jako týden.
2: No,
1: jestli to chceš změnit,
2: ne,
1: máš poslední šanci se jako vyjádřit.
2: Já jsem v pohodě zatím.
1: Jo.
2: Já ti když tak budu zatím volat.
1: To víš, jo.
2: Italiano, piano. Monika. No nic. Tak věříš mi snad, ne?
1: Jestli se vrátíš?
2: No.
1: Já předpokládám, že se vrátíš.
2: Tak vidíš.
1: Jednou ti ty prachy dojdou.
2: Mějte se hezky, zítra se na vás těšíme ve středu 12. srpna od 6 hodin. Ahoj!
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: A může být neuvěřitelné, tohle je Nelly Furtado a taky Major Lazer. Jejich novinka No Place Like Home je 8 hodin 59 minut, pár vteřin chybí do 9. hodiny a my vám přejeme pěkné dopoledne, připraveny pro vás máme další fresh zprávy.
1: Počasí.
0: A ještě předtím ale dnešní počasí v Ostravě a okolí dneska v maximálních teplotách 25 až 28 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne spíše skoro jasno a teploty v noci klesnou na nějakých 18 stupňů.
1: Fresh zprávy.
2: Statutární město Ostrava dokončilo největší obměnu cisternových automobilových stříkaček pro jednotky dobrovolných hasičů ve své historii. Od roku 2023 bylo pořízeno 10 nových vozidel za téměř 116 milionů korun. Dalších 5 cisteren má být dodáno v roce 2027. Na financování se podílelo ministerstvo vnitra a Moravskoslezský kraj. Centrum Ostravy se proměňuje. Ze Stodolní bude žádané bydlení. Jedním z projektů, který má vrátit této části centra život, je rezidence Stodolní. Začalo budování druhého nadzemního podlaží. Dokončení je plánováno na konec léta 2027. Moravskoslezský kraj vybuduje v Jabunkově nový most. Ten stávající je demolován a doprava je převedena na mostní provizorium. V areálu garáží v Bílovci narazil řidič popelářského auta i s kolegou v zadní části vozidla do betonového sloupu. Muž na místě zemřel. Dechová zkouška řidiče byla negativní. Okolnosti nehody vyšetřují policisté. Tolik zprávy a teď doprava.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Se zdržením počítejte na Nová Ves Vodárna v Ostravě. Od Svinovských mostů to stojí zhruba, se zdržíte na 10 až 15 minut. A pozor si dávejte taky na Bohumínské ulici v Ostravě. V centru se srazilo nákladní auto s osobním, překážka na vozovce, tedy průjezd se zvýšenou opatrností. I tam se tedy můžete zdržet.
2: A vjezd do Hlučína u Škodovky v obou směrech policisté berou.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem

0: Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Best of Fresh.
1: Holiday, to je úplně skvělá písnička, přesně takhle si to budu představovat. Dneska, až odsud odejdu, tak mi začínají Holiday. Sice jenom týdenní, ale přesně pro mě se hraje právě, víš?
2: Já právě uvažuju nad tím, co ti na to řeknu, jako jo, jestli ti mám závidět, anebo ti nemám závidět. V každém případě ti přeju jenom to nejlepší a aby, až se vrátíš z té tvé tour de svět, abys nedopadla tak, jak já, když jsem si byl teda dneska vyzvednout antibiotika.
1: Jako. Ajajajajaj, snad ne. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1992 vydává švédská čtveřice Ace of Base po vzoru skupiny ABBA dva pánové a dvě dámy. První hit, se kterým po Evropě dobili trošku překvapivě Ameriku, All That She Wants. Po něm následují další houpavé, ale nakonec i tuc taneční hity, aby se ve finále staly už po zmiňované ABBA a Roxette třetí celosvětově nejprodávanější hudební skupinou ze Švédska.
0: Alešův Old School.

0: Fresh Radio. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Fresh.
1: OK, pojďme na to, pojďme ty naše rodiče tak trošku jako pomluvit. Já myslím, že většina z nás na ně určitě vzpomíná v dobrém, nebo je má ráda i přes to všechno, co jsme zažívali, určitě, že jo, nebo zažíváme. Ale ty lži.
0: Já ti dám taky vpisk, že zbytek života stravíš v kotrmelcach.
1: To jsi slyšovala pravidelně, že?
0: No tak samozřejmě.
1: No tak samozřejmě. Tak hele, Jiřinka, jo? Jak nebudeš do 7 do večera doma, přijde klekánice. Mm-hmm. Jinak nevím, ale hodně jsem lhala i přes výprask. Mm. To je přiznání. Tak už jenom taková velká lež, to se týče Ježíška, ne? To je taky lež.
0: No jasně.
1: No, jasně. A pak takové třeba, víš, polkneš semínko melounu, tak ti ten meloun naroste v břiše. Třeba. Spolknutá žvíkačka ti v těle už zůstane na pořad.
0: Jo, jasně. Mm-hmm. A nebo chytneš slepé střevo.
1: A nebo chytneš slepé střevo, přesně. Tak se ti ucpou střeva a tak podobně.
0: Do dneška, když prostě nevybereš úplně, rozbíjíš vejce, víš, na vůli oka nebo něco a nevybereš, necháš tam kousíček malinký. Ježiši Kriste, to budeš mít slepé střevo. Já říkám, mamko, nech toho, prosím tě.
1: Ještě furt, jo.
0: Já vždycky říkám, zadek si to přebere, abych to řekl správně.
1: Je dobré. Best of

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: V roce 2005 Teased When Ways a Katiesto přetváří slavnou klasickou skladbu Samuela Barbera do monumentální transverze A Dash of All Strings. Stává se koncertním vrcholem jeho vystoupení. Track staví pomalu napětí, emoce a očekávání, až vybuchne v jeden z nejsilnějších dropů své doby.
0: Milénium Lumíra Močkovského.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
0: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré, úterní dopoledne, úterní, už jsem byl den dál. Nevím, jak je tomu u vás, ale u nás, respektive na firmě, jsem ráno zaregistroval, že evidentně začal asi nejslabší týden, co se týče nějakých pracovních aktivit, protože od rána jsme měli jediný telefon, což se stává velmi, velmi minimálně. Je vidět, že asi druhý týden v srpnu startuje naprostá většina ostravského národa někam k lepším zítřkům, lépe řečeno k dovolené. A možná to i tak trošku vypadá podle toho na cestách, protože aktuálně 4 komplikace v regionu. Tak začneme v Ostravě. U Síkoráku na Bohumínské, to znamená za řekou směrem na Slezskou, tradiční místo křižovatka na Bohumínské u Síkoráku, nákladní osobní auto. V Hoclavicích na Novojičínsku přímo v obci, když projíždíte po hlavní cestě, tak 2 osobní auta. Ještě jednou Frýdecko, vlastně teď Frýdecko, tentokrát je Krmelín, když jedete od Ostravy, tak vlastně ta první křižovatka v Krmelíně, kde se odbočuje doleva na... teď mám okno. No na Krmelín třeba, že jo? A nebo do mě na Mošnova tak dál, tak tam havárie osobního auta. A poslední komplikace, snad tuto chvíli Frýdecko ještě jednou, tentokrát je obec Bystřice. Zase cesta bez označení Umolky. Umolky se srazily 2 osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Oslavit výročí svatby stylově?
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Hodně se tady jakoby vnímá postava amerického aktuálního prezidenta Donalda Trumpa jakožto úspěšného podnikatele. Samozřejmě, on musí být úspěšný, jinak by se nedostal nebo nedokázal dostat tam, kde je. Ale teď zajímavá zpráva. Jedna z firm, kterou Donald Trump vlastní, nebo které vlastní, konkrétně Trump Media Technology Group, kromě jiného provozuje jeho sociální síť Truth Social, tak za druhé čtvrtletí vykázala ztrátu, a teď si možná sedněte, 5 miliard korun. Oproti loňsku je to desetinásobná ztráta, takže už loni to bylo v mínusu. A hlavním důvodem, ale to se možná můžeme malinko zastat, je, že klesly kryptoměny, ve kterých má firma v poslední době hodně nainvestováno. Takže to jsou spíš něco jako asi odpisy. Ale i tak jako, nevím, jak se na tom vy, ale já představa, že bych prodělal 5 miliard, to by se mi asi špatně večer špalo.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

No a dáme jednu aktuální dopravní, ale trošku vzdálenější, nicméně D1 má problém. Je tam hromadná nehoda, takže pokud jedete po D1 na Prahu, na úrovni Benešovská, konkrétně u sjezdu, jsem to tady někde měl napsané, na exitu Hvězdonice, tak nejedete. Je tam hromadná nehoda, cesta je zastavená, blížší informace zatím nejsou k dispozici. Vypadá to na 3 auta plus spoustu záchranných policejních a hasičských aut k tomu. Podle prvotních informací jsou na místě zranění, na místě taky přiletěl vrtulník, tak Praha, respektive směr od Benešovská na Prahu, aktuálně stojí. Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od

Tím, že na tom našem rádiu nás ta muzika nějak víc baví, než bývá jinak zvykem u rádií, tak samozřejmě máme i tak trošku přehled o různých výročích a podobných věcech. A teďkom, ono totiž jsou dva zdroje. Jeden zdroj uvádí narozeniny na včerejšek, jeden na červen. Každopádně nic to nemění na tom, že slaví narozeniny dáma, jejíž jméno řeknu až nakonec. A můžete si třeba tipovat, pokud taky sledujete muziku. U ní je zajímavé to, že ona v podstatě byla objevena úplně náhodou. Objevili slavní Jackson 5 někdy v 80. a paradoxně v době, kdy tahle ta dáma byla členkou naprosto regulérního týmu Los Angeles Lakers, kde byla hlavním hráčem, jo, podotýkám. A to zrovna není jakože nějaký tým z horní dolní. Takže tam ona měla v plánu si prostě žít svou sportovní kariéru, jenomže tam chodili Jackson 5 a řekli si, hej, tyjo, ona je dobrá, ona má i dobrý hlas a dobře se hýbe. No a tak se stalo, že z tehdy špičkové profesionální hráčky se stala nejdříve koordinátorka, řekněme, nějakých prostě tanečních kreací, navíc po něco později velmi uznávaná. Je taková hláška, že učila tančit Michaela Jacksona. No v podstatě svým způsobem ne, že ho učila tančit, ale dělala mu choreografie. A pak začala i zpívat. No a vydělala na tom to, že jednak několik cen, samozřejmě nějaké kačky, to bez zesporu, několik cen včetně Grammy. A pokud náhodou budete v Hollywoodu, tak má i svou hvězdu na Walk of Fame, tedy na tom slavném chodníku. A pak si ještě i zakoketovala s filmem a hrála minimálně v tom takovém poloanimáku s tím králíkem Rogersem, už nevím, jak se to jmenovalo přesně. Já myslím, že ti, kteří se orientují, tak budou moc dobře vědět, že se jedná o dneska už téměř 70 letou, bohužel, Polo Abdul. A zůstaly po ní skvělé hity, já jsem se dovolil výjimečně na našem rádiu výjimečně nachystat jeden velmi slavný oplodňovák, který tehdy frčel i u nás.

0: Já si myslím, že kdo zažil tuhle éru toho přelomu 80. 90., tak ten nemůže neznat tuhle tu pecku, která se v tehdejších československých diskotékách jela bomby. No a jak jsem říkal, podle jednoho zdroje v červnu oslavila 65, podle druhého zdroje včera, to znamená v srpnu, oslavila 64, tak si vyberte. Každopádně dáma, která hudebně, jak to říct, no ne, že by to zabalila, ona to naopak rozjela ve velkém stylu, ale už ne jako zpěvačka, a dělá producentku, dělá porotkyni v různých talentových soutěžích. Něco jako třeba Palo Habera, ten je prostě všude, tak ona podobně v Americe. A patří mezi velmi uznávané a oblíbené hvězdy, což samozřejmě chápeme.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Dab FM, anebo apka.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak nezvykle se to rozrůstá, ty množství nehod, tak začneme. Pořád platí upozornění na několik nehod z předchozí hodiny, tedy od Slavice na Novojičínsku přímo ve městě se řeší následky dvou osobních automobilů. Krmelín, křižovatka, první křižovatka v Krmelíně směrem do Ostravy, taky následky osobního auta. Na Frýdecku Bystřici u Molky, kousek od Molky, dvě osobní auta. A teď nové nehody. Dolní Benešov, kousek od autosalonu Mazda, dvě osobní auta. Orlová, ulice doktora Miroslava Tyrše, tam osobní auto z větví. Zajímavé. A připomínám, že D1 na Benešovsku směrem na Prahu, hromadná nehoda, takže tam taky je aktuálně špunt.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy.

0: více na housepro.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

Myslím si, že ještě stále trošku aktuální téma, několik týdnů zpátky, kdy zkrachoval jeden z nejprestižnějších autobazarů, tuším pražský, ale nejsem si úplně jistý. Nebudu říkat jeho název, protože velmi podobně zní i jeden ostravský, taky poměrně známý autobazar, tak raději do toho nebudeme v těch názvech vrtat. A je tady už takový jakoby odhad, co se asi mohlo stát, protože tam se točily velké peníze, spoustu let to fungovalo. A pravděpodobně podle nějaké první rekonstrukce to bylo tak, že, jak se říká, s jídlem roste chuť. Takže ty 2 miliardy obratů, kolik to tam bylo ročně, nestačily na nějaké kávičky a podobné věci. No a tak samozřejmě pak se začaly brát zálohy předem na auta, které už se nedodaly, a z těch záloh se vytloukaly klíny takzvaně, tedy ty platby, které museli, už hořelo. Jenomže pak už nebylo koho, přece jenom klientela, která chce auta v řádech milionů, není úplně velká vůči těm ostatním běžným zákazníkům. Takže už nebylo z čeho brát, no. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nejenom, že firma má obstavený majetek, má obstavené dluhy a nemovitosti a všechno. Tak spousta zákazníků přišla o svá auta, protože ty taky byly v tu danou chvíli ještě majetkem autobazáru.

Myslím, že i několik tady v Ostravě zákazníků jsem zaregistroval, kteří dopadli tak, že si koupili auto za několik milionů a najednou ho nemají a nemají ani ty miliony. No, to člověk chce, že? Fresh Radio.

0: Mě tady před chvíličkou přišla fotka z D1, jak jsem na ní varoval. A u ní je text. Ahoj, jsem na D1, stojí to. Hlavně, že neposlouchám navigaci a ještě to i říkáš, tak si to užiju, Frank. No jo, Franku, když to slyšíš tolika stran a stejně má... Ale taky mám takovou storku. Pamatuju si, že jsme jednou jeli na letiště do Drážďan. Samozřejmě, jak to tak bývá, že jo, tak spěcháte, ať tam jste co nejdřív. A navigace mi tehdy taky ukazovala, že mám z dálnice Sierra. To už jsme byli, nevím, možná 20 minut do Drážďan, jakože fakt realitně kousíček. Ne, Javorský, nebude si žít podle navigace Javorský, víš, že dálnice vede rovně? Taky jsme stáli a stáli jsme tyjo možná hodinu a půl, ale naštěstí jsme to normálně stihli, na poslední chvíli ten odlet dál stihli. Takže ona, ta technika, občas má něco do sebe. Tak zdravím všechny, kteří se někde zasekali podobně.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jirka a Javorský. Pondělí.

Jsou taková jména, kdy stačí říct jenom křestní jméno a všichni ví, o čem je řeč. Třeba Donald, že jo? To je jasné. Ale nemusíme být až tak světový i u nás, minimálně jedno jméno, a to jméno zní Agáta. Jo, tak se dáme trošku bulváru, který ale paradoxně souvisí hlavně s jinou takovou profesionální celebritou, a ta se jmenuje Dominika Mesárošová. Ta zveřejnila na svém Instagramu video ze zasnoubení, což jako gratulujeme, že jo, proč ne? Píše, že se provdává za německého ředitele banky, no tak jasně, kam jinam by taky mířila, že? se kterým je už necelý rok a našla ho na nějaké Instagramové seznamce, že jo? Tohle se vztahuje všechno k Dominice, jenomže teď přichází na řadu Agáta, která jí hned varovala s tím, že je to možná tak trošku podvodníček, protože proč by si ředitel banky, navíc v Německu, proč by byl v takové situaci, že by svoji potenciální budoucí bývalou si hledal na sociálních sítích, že jo? No, tak se tam mezi holkama to tradičně trošku vyhrotilo, protože na to i Dominika obvinila, že se chce přiživit na jejím tom zážitku, nebo jak to říct. Ale já si myslím, že Agáta asi nemá úplně potřebu se zviditelňovat. Naopak, kdyby šla vypnout, tak si myslím, že vypínáme o 106. Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. JJ na Fresh

0: Teda řeknu vám, být americkým prezidentem asi není žádná sranda, protože objevila se dnes dopoledne informace o minulé události, kdy v řeckém nebo v turecké Ankaře, v Turecku je Ankara samozřejmě, proběhl v červenci summit NATO a jeden z hostů byl samozřejmě americký prezident Donald Trump. No a teď se objevila informace, že když se tam jakoby nastupovalo, vystupovalo, tak Donald Trump se na neupřesněnou dobu ukryl v kontejneru pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu Air Force One. Což jsem si říkal, tyjo, tak jestli je takový vtipálek, že... A já se schovám. A kdo nejde prezidenta? No, tak úplně ne. New York Times, americký deník, vyčmuchal, že šlo o plán, který Amerika rychle vypracovala kvůli obavám o Trumpovu bezpečnost. To je zvláštní, jako na jednu stranu to dává smysl, že jo, tam by vás asi nikdo nehledal, obzvlášť, že jste prezident Ameriky, tak jako v kontejneru na jídlo to asi nehrozí. Mimochodem, co to bylo za kontejner na jídlo, že se do něho vejde celý americký prezident, že? No, jsem zvědavý, ale věřím tomu, že v takovém tom světě, kde opravdu jste velmi důležitý, bohatý, významný nebo jiný člověk, tak tyhle ty šeškárny jsou asi častější, než by se líbilo.
1: JJ na Fresh Radio, každý všední den od 10 do 12.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak, mám tady dobrou zprávu na téma D1, kde se předchozí hodince ani nestala hromadná nehoda, tak už je otevřená, už je průjezdná, opět mi to tady přišlo na náš WhatsApp od člověka, který tam chudák takzvaně zakufroval. No, blíží se 12, tak pokud se třeba někde kolem vás něco děje aktuálního, tak dejte vědět, SMS-ka nebo WhatsApp 77337136.
1: Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, D1 už je tedy průjezdná se vším všady. A jenom zopakujeme, co nám visí v systému teď. Aby je už nehody naštěstí staršího data, takže nic nového, což je pozitivní. Na Frýdecku, Bystřici, kousek od Molky se řeší náhoda, následky nehody dvou automobilů osobních. A v Orlové, ulice doktora Miroslava Tyrše, osobní auto z větví, normálně nějaké záludné větve tam mají v Orlové, nebo že by tak říkali starším slečnám.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Fresh Radio.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kdy už tam budem? Kdy už tam budem? Kdy už tam budem?
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Siesta. Siesta. Siesta.

Tak Bruno Mars, to je člověk, který co vypustí, to je hit, a tohle byla taková příjemná věc na rozjezd dnešní siesty. Máme 11. srpna, zdravíme všechny Zuzany a Zuzanky, které slaví svátek a že vás je. Užijte si váš den. My tady budeme mít na rozhovoru zajímavého hosta, jako přesně to upřesním za chvíli, bude to po 13. No a dáme si hned ze startu taky další z novinek tohoto týdne, americký Max a britští Kuda. A speciální věc, která se objevila i v pořadu Petra Tonga, což je takový hodně známý DJ a od té doby to jede, tak si to pojďme dát. Love Forever!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Maneskin a Begin, hodně dobrá věc. Mám tady i další tracky, budou za chvíli třeba Rudimental a spousta dalšího. Nevím, jestli patříte mezi houbaře, ale píšou tady, že letos velká bída v rámci houbařské sezóny, protože to suché a horké počasí prostě růstu hub nepřeje a dokonce někteří mykologové říkají, že v rámci prázdnin už se nemáme vůbec nějak těšit na to, že by se ještě mohlo vyrazit na hřiby, protože vlastně aktuálně v podstatě skoro nejsou. Nevím, jak to bude vypadat třeba na podzim, kdy se snad v září dočkáme nějakých dešťů, tak možná ještě něco málo stihneme nazbírat, ale v rámci léta houby nula. Co se dá dělat?
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Money.
1: Jolanda Bikul a Soul Mkosa. Máme odpoledne, které zase bude po 14. pokračovat rychlou rotou. Včera, protože Michaela má dovolenou, se u Marka objevila naše milá kolegyně Marci a tím, že tráví čas na mateřské, nevím, jestli tomu říká dovolená, ale ten čas, kdy se prostě staráte o malé dítě, tak se řešilo samozřejmě i to, jak třeba matky s malými dětmi snášejí ta vedra. Best of
2: fresh. Klimatizace to byl náš taky velký boj, kdy já nejsem zastánce klimatizací a ty je miluješ. No. Tak kdybys mohl, tak to je ta klimatizace, to je jediná ženská, s kterou ty by ses oženil v životě.
3: To asi 100%.
2: Jo, to je mi jasné.
3: To bych mohl. Mm-hmm. Ale když máš venku 45, jo, no.
2: A pojďme se k tomu dostat. Ano, klimatizaci jsi nastavil na hotelu, blablabla, víme.
3: Ano, ano.
2: Ale jak jsi to řešil venku?
3: No,
2: to mě zajímá.
3: Měl jsem na hlavě jsem měl čepici, víš jak, jako jo.
2: Jako mokrou nějakou, že
3: ne,
2: jsi
3: pořád
2: jako chladil?
3: Normálně čiltovku a bylo tam spousta studeného pití, takže nějakým způsobem se to kompenzovalo s tím tělem.
2: Takže jsi to přežil jako v pohodě.
3: Jo, přežil jsem to.
2: Jo, protože zrovna v té době, kdy ty jsi tam byl, tak tady panovaly obrovské vedra. Mm-hmm. A ty no, se tomu v podstatě jako vyhnul.
3: Já jsem se tomu určitě, no. Tady bylo 37 a tam bylo 45, tak nevím, jestli jsem se tomu vyhnul.
2: Tak u toho moře to vždycky jako je trošičku jiné, ne?
3: Víš, co se tam děje? Tam se děje jedna taková věc. Tam takové holky jako já, jako...
2: Nebo, holky jako ty?
3: Dobře. Co se bojí, nebo co nechtějí mít to horko, jako, tak chodili a před držkou měli ty ventilatorky, ty ruční.
2: Neměl jsi nějaký růžový třeba?
3: Ne, to jsem neměl.
2: Nechodil jsi tak, jo? No. Škoda, slušel by ti.
3: Jo?
2: Tak dobře. Příště. Best of

0: Habibi tady na Freši. No a máme dokonce zajímavý web, který teď souvisí s tím, co prožíváme v letošním létě, velká vedra. Vznikla stránka Vlny veder a tam můžete zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Dneska je to třeba mírné ve všech městech, ale třeba v pondělí to bylo na Moravě poměrně silné. No a tak se vlastně můžete mrknout i vy na Vlny veder, na ten web a podívat se na konkrétní město i Ostravu, jak to prostě zvládáme nebo nezvládáme a jaké jsou trendy. Tak i vzhledem k tomu, že ještě pár takových hodně tropických dnů zřejmě zažijeme i během prázdnin, tak na to mrkněte a divíte, jak to u nás je.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Výborná Bebereša a One Day. No a za chvíli už náš slíbený host, náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilámová. Budeme určitě probírat hodně zajímavé věci, které se týkají Ostravy, tak vydržte mezi 13. a 14. s hostem v dnešní siestě. Do té doby ještě Faruko, Sony Fodera a aktuální doprava už za chvíli.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Máme 13 hodin, pojďme se podívat na cesty. Jedna dopravní nehoda se udála hned po 12. Týká se silnice, která vede přes Krmelín. Je to silnice 58 blízko u odbočky na ulici Kostelní. Tam havarovalo nákladní vozidlo a zatím podle těch údajů se to bude řešit, protože ta havárie zasahuje delší úsek a vypadá to, že až do 16. hodiny i tímto místem určitě projíždějte se zvýšenou opatrností. No a potom od vás aktuální zprávy. Mezi Ludgeřovicemi a Hlučínem jezdí modrá Škoda. To je údaj, který se týká poslední hodiny a psalo vás to víc, tak dávejte pozor mezi Ludgeřovicemi a Hlučínem. Jinak hezkou cestu, no a za chvíli náš avizovaný host.
0: Letní rande, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava.
2: Doprava.
0: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Siesta.

0: Posloucháte Fresh a taky Siestu a my už jsme zmiňovali, že dnes bude naším hostem náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Já vás vítám v éteru, dobrý den.
1: Krásný dobrý den všem posluchačům Fresh Rádia.
0: Tak máme takový prázdninový provoz, my už jsme i během týdne zmiňovali, že jednou z dobrých aktivit, jak si užít volný čas, je návštěva Zoo Ostrava. A protože zoologická zahrada v Ostravě je docela zásadním turistickým cílem, tak si dnes budeme povídat taky o ní. Tak pojďme na to, čím je vlastně ta zoologická zahrada zajímavá i z pohledu turistů a vůbec i obyvatel Ostravy?
1: Tak zoologická zahrada ostravská přivítá každoročně přes 600 tisíc návštěvníků. Celá řada jejich z Polska je velmi oblíbená, zejména u polských návštěvníků. No a my víme, že je to takovou opravdu vlajkovou lodí celé Ostravy a celého regionu, protože je to v podstatě druhé nejnavštěvovanější místo vůbec. A my jsme moc rádi, že zoo neustále pracuje na svém rozvoji a že ji vedou takoví srdcaři, kteří opravdu to své povolání dělají s radostí a se srdcem. A to je prostě na nich strašně znát. A proto ta zoo jde tak dopředu.
0: Máme nějaká konkrétní čísla návštěvnosti, ať si to můžeme představit, kolik asi návštěvníků každý rok navštíví zoo Ostrava?
1: Tak je to přes 600 tisíc, jak už jsem říkala, s tím, že když jsme se dívali už na toto období v loňském roce, tak už tom letošním víme, že jsme dál než v tom roce loňském. To znamená, že to vypadá, že bychom mohli trhnout rekord. A samozřejmě je to hodně odvislé od počasí, protože vždycky, když jsou moc velká vedra, tak jsou lidé spíše na koupalištích. Když je tak akorát, tak tam je samozřejmě nejvíc návštěvníků, největší nápor je samozřejmě o víkendech. A my jsme moc rádi, že opravdu ta polská část těch klientů, zákazníků, kteří tam chodí, nebo respektive návštěvníků, tak se stále rozrůstá.
0: Vy už jste zmiňovala i ty nové projekty a investice. Pojďme být tedy trochu konkrétní, na co se můžeme těšit v těch nejbližších letech.
1: Tak zoo toho připravuje hrozně moc. Takovou vlajkovou lodí v tuto chvíli je nový výběh, nová expozice tučňáků. Tučňáci, to je opravdu takové pro nás možná exotické zvíře i exotický výběh, protože moc není obsažen u nás v českých zoologických zahradách, takže my se na to moc těšíme. Bude to takový pavilon expozice, která bude simulovat ty podmínky těch tučňáků skutečně v tom jejich přirozeném prostředí. Budou tam různé efekty, bude to opravdu velmi interaktivní, opravdu takový pavilon 21. století, na který se můžeme těšit. Město Ostrava na něho dá zhruba 120 milionů korun a měl by být hotový v příštím roce. To je taková opravdu první velká věc, o které budu mluvit. Druhá velká věc, bych chtěla mluvit o amfibiáriu.
0: To je slovo, projekt, že?
1: To je tak trošičku jako název, který si vymysleli i pracovníci zoologické zahrady, protože je to pavilon obojživelníků a to je nějak z latiny, tam jako to vyplývá. A je to o zvířatech, jak říkal jeden z těch zaměstnanců zoo, jsou tam takové ty žaby. Jo, takže když si představíte různé čolky, mloky, žáby a tady tyto zvířátka, tak ty tam budou. S tím, že ta

0: Pavilon je takový udělaný zase hodně interaktivně a najdete tam třeba i jeskyni, která bude simulovat deštný prales. Mm-hmm. Takže tam budete chvilku, na vás bude pršet, chvilku tam bude obrovský vítr, chvilku na vás něco skočí, mm-hmm. pěkného i nepěkného. Takže bude to opravdu velmi zajímavé. To bychom měli otvírat už na konci prázdnin, tento pavilon, takže myslím si, že to hodně zase tu zoo oživí. No a poslední věc, která je teď úplná novinka, kterou jsme avizovali nedávno a propagovali nedávno. Ostravská zoologická zahrada by ráda začala projektovat úplně nový pavilon kočkovitých šelem, to znamená lvů, tigrů, levhartů a dalších, které víte, že už když ji navštívíte, tak úplně ten pavilon a ty expozice už neodpovídají úplně moderním předpokladům. No a ten by chtěla začít projektovat a zoo na ní vyhlásila sbírku, výborně. Takže kdokoliv z návštěvníků, kdo přijde zoo, může přispět buď přímo tam, anebo na webových stránkách zoologické zahrady.
1: Tak fajn, za chvíli probereme další projekty a věci, které se týkají ostravské zoologické zahrady a pak se taky podíváme na další zajímavou velkou aktivitu. Naším hostem je náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilámová. Buďte s námi! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Naším hostem ve Siestě na Fresh je náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Bavili jsme se o zoologické zahradě v Ostravě, o tom, jaké jsou plány a nové investice, na co se můžeme těšit, a chtěli jsme vám trošku doporučit, abyste navštívili zoologickou zahradu v Ostravě a možná i navštěvovali pravidelně, protože z vašeho zaplaceného vstupného bude část taky určena na velmi zajímavý účel, a to už nechám na vás.
1: Tak určitě, já bych pozvala všechny do zoo, zejména v těchto dnech, kde je krásně, tak se vyplatí určitě navštívit. A nejenom proto, že budete mít krásný a skvělý a úžasný zážitek, jako mám vždycky já, když zoo navštívím, ale tím, že zaplatíte vstupenku, tak 5 korun aktuálně jde na zachranářské programy na zvířata po celém světě. Zoo si je pečlivě vybírá vždycky přes odborníky a opravdu se snaží podporovat různá vyhynulá zvířata nebo zvířata, která jsou ohrožená, která nějakým způsobem a víme, že v určitých koutech světa se jim nedaří tak, jak by mělo. Jedna z takových zvířat je například outloň, kukang, kdy skutečně se právě zoo podílí na tom, aby tyto zvířata na tom nebyla tak zlé, jako jsou. A vzhledem k tomu, že skutečně se snaží mít takovou fakt jako přidanou hodnotu ti zaměstnanci všichni, tak tím žijou těma programama. Mají spoustu i různých filmů, dokumentů, kde mapujou ty nejdůležitější příběhy, jak u nás, tak ve světě.
0: Výborně. No a tím, že tady máme vlastně zástupce z magistrátu, tak se určitě podíváme taky na další projekt, protože v Ostravě je možnost, abyste se vy nebo my, naše běžná veřejnost, zapojili do proměn našeho města. A mám na mysli, tvoříme prostor. Pojďme trošku posluchačům přiblížit tuhle záležitost.
1: Tak tvoříme prostor je projekt, který má město Ostrava už od roku 2017. Od té doby už podpořilo zhruba 70 projektů a rozdalo 21,5 milionů korun na těch projektech, které jsou vlastně projekty pro lidi. Protože ten projekt jako takový se zaměřuje na tom, že hledá komunity nebo šikovné lidi, lidi, kteří mají nějaký nápad na zvelebení veřejného prostoru a chtějí ho posunout dál. A chtějí pro nějakou komunitu, pro své sousedy, pro lidi z blízkého okolí udělat něco nového. A mají nápady, mají odhodlání, mají entuziasmus a zkrátka chtějí to někam potáhnout. A město Ostrava jim na to dá finance a oni si třeba přispějí i něco ze svého, aby mohli ten projekt zrealizovat. Většinou jsou to komunity kolem hasičů, kolem Sokola, a jsou to i komunity důchodců, jsou to komunity mamin s dětmi například a podobně. A za tu dobu už skutečně vzniklo krásných 70 projektů v různých koutech, v různých obvodech města Ostravy a výborně fungují a to je, myslím si, že cesta, jak zapojovat lidi do veřejného dění.
0: V rámci třeba roku, kdy se dají podávat ty nápady nebo ty projekty, které má někdo v hlavě a rád by je realizoval, s městem je to vždycky každoročně v nějakém termínu, nebo?
1: Jestli o to máte zájem a my budeme moc rádi, když se nám přihlásíte, i kdybyste se měli třeba jenom optat, tak ty nejdůležitější informace najdete na stránkách tvořimeprostor.cz, kde najdete opravdu veškeré informace týkající se toho projektu, to znamená, jak se přihlásit, ke komu se přihlásit. My děláme poměrně jako zevrubné poradenství, takže se nemusíte bát, že by na vás nějaký úředník suchý vybafnul. Naopak, jsou tam velmi milé dámy, které vám rádi poradí, rádi se s váma potkají, nasměrují vás tam, kam budete potřebovat, dají vám třeba i tipy na nějaké odborníky, kdybyste je potřebovali u toho projektu, pomůžou vám s vyplněním žádosti, prostě úplně všechno, tak, aby to fungovalo radostně a co nejlépe už od plného počátku. A pak je kolem toho programu funguje taková, dalo by se říct, komise, která vždycky posuzuje, jestli ten projekt má všechny náležitosti a splňuje vlastně účel toho programu. No a když splňuje, tak na konci zkrátka je přiřknutá dotace a pak už se snaží ta komunita, aby se ten projekt co nejlépe zrealizoval, no a samozřejmě pak se o něho stará, protože když lidi se starají o něco, co vytvořili, tak je to úplně něco jiného, než když jim to udělá někdo jiný a oni k tomu přijdou jako slepý houslí.
0: Výborně, tak za chvíli i další detaily nejen o projektu Tvoříme prostor CZ. Siesta. Siesta.

0: Posloucháte Siestu na Freši, naším hostem je náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Bavíme se o zajímavých věcech v Ostravě, které můžete ovlivnit i vy, pokud máte tu chuť a nějaký dobrý nápad, protože jsme zmiňovali projekt Tvoříme prostor. Ta stránka je tvoříme prostor.cz a možná by bylo na snadě uvést pár konkrétních příkladů toho, co už se podařilo realizovat ve spolupráci s občany.
1: Tak my jsme nedávno otvírali třeba ve Svinově takové nové prostranství v ulici v Závětří, kde vzniklo krásné dětské hřiště na takovém dvoře, kde předtím vlastně nic moc jako nebylo. A je to ještě prostranství u takové stavby, která už se dlouhodobě zaslouží rekonstrukci a my víme, že už ji koupil nový vlastník, který právě tam tu rekonstrukci má naplánovou. Mělo by tam být zdravotnické středisko, občanská vybavenost a k tomu nádherně vlastně přiléhá to dětské hřiště a i hřiště jako pro volnočasové aktivity, kde skutečně ty rodiny s dětmi můžou trávit spoustu času. Přihlásili ten projekt právě maminy s dětmi, které se pohybují kolem i úřadu. Úřad Svinova jim k tomu poskytl spoustu supportu a udělal některé věci. Takže tam nádherně se spojilo prostě několik komunit, které prostě vytvořily nové veřejné prostranství. No a město Ostrava jim na to dalo část financí a krásně se to všechno skloubilo dohromady a je nový prostor. Vzpomenu ale třeba i v Martinově nové prostranství s pergolou, kde se schází kluby seniorů, které tam hrají nejrůznější hry i spolu zápolí mezi obvodně, to znamená třeba seniory ze Slezské Ostravy, z Martinova, z Poruby, tam chodí a mají spolu různé seniorské hry a pak si to samozřejmě vyhodnocují, takže to je krásné místo pro komunitní setkávání. No a co třeba je teď v běhu, je komunitní zahrádka v Porubě, poblíž nábřeží, no poblíž Havlíčkova náměstí, abych byla přesná. Tam vznikají záhony komunitní s různými typy výsadeb, tam už opravdu v tuto chvíli se na tom pracuje, takže já už se moc těším na výsledek. No a těch projektů je v běhu spoustu. Na jihu třeba jedna základní škola chce komunitní kurník.
0: Taky zajímavé. Možná budou potom čerstvá vejce pro nejlepší žáky nebo tak nějak. No a jak podrobné podklady musí ten člověk, který má nějaký nápad mít? Musí mít třeba nějakou základní představu o tom, kolik by to asi mělo stát a jak by se to realizovalo? Nebo co vlastně si musí připravit předem?
1: Na začátku by měl mít vlastně nápad. Měl by vědět, na jakém místě, co asi zhruba by chtěla zrealizovat, čemu by to mělo sloužit, pro koho by to mělo sloužit. A to vlastně stačí. A v tu chvíli bych já za sebe aspoň kontaktovala naše referentky na úřadě, kterému vlastně pomůžou jak s tou žádostí, co na ní má napsat, co si má všechno zjistit kolem toho, a co ještě potřebuje vědět, ale oni mu zase dají tipy na ty lidi, kteří mu s tím můžou a samozřejmě pomoci. Takže ze začátku vlastně nepotřebuje nic moc složitého. Ono se to i jako ten projekt může vyvíjet poměrně pěkně. Vyvíjí se i souhlasy vlastně lidí třeba z okolí, které potřebují, protože většinou je dobré oslovit sousedy, jestli s tím projektem jsou v souladu. Někteří se zapojí dokonce do něho nově, protože je nadchne. A opravdu vznikají takové zajímavé příběhy a to město to vlastně s těmi lidmi spolu vytváří dohromady.
0: Děkujeme. Za chvíli další téma.
2: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Siesta. Siesta.

0: Jeden úžasný 90-kový taneční hit Bobby Brown na Freshi ve Siestě. Naším hostem je stále první náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová. Jak jste si vlastně zvládla a stihla užít to letošní velké festivalové a hodně nabité léto? Že vím, že většina zástupců města se na těch akcích určitě objevuje. Tak jak jste spokojená s tím, jakou tvář má Ostrava ve světě?
1: No, já si myslím, že v letošním roce se obzvlášť všechny ty festivaly povedly. Oni hlásí opravdu velkou účastnickou kulisu, že zase trhali v tomto roce rekordy, že se ty čísla se blížily tomu předcovidovému období. Takže to jsme moc rádi. Počasí jim celkem přálo. Kromě vždycky takového toho začátku, začáteční antré, jako kdy byly bouřky, ale pak vlastně po všechny ty dny to bylo velmi fajn, ideální počasí na festivaly, takže jim moc přálo a i ty třeba Shakespeareovské slavnosti si myslím, že proběhly perfektně. Takže je to fajn, Ostrava je samozřejmě už vnímaná jako kulturní město a to je dobře. A my se v příštím roce pokusíme za město získat cenu kulturní město hudby. A věřím, že se nám to povede, protože těch počinů, které v poslední době v Ostravě jsou, tak je velké množství. No a určitě bych lidi pozvala na nejbližší akce, které se budou konat už v příštím týdnu.
0: Pojďme na to.
1: Jedna je Folklor bez hranic, je to už 28. ročník, který proběhne v Ostravě a proběhne vlastně ve všech městských velkých obvodech. Začíná nám jako na Masarykově náměstí, pak prostřídá Mariánské hory a jih a bude třeba ve čtvrtek v příštím týdnu i v Porubě. Takže se určitě lidi mají na co těšit. Je to velmi oblíbený festival, dobře navštěvovaný. No a taková, jako myslím si, že perlička bude v příštím týdnu v Ostravě mistrovství Evropy v požárním sportu.
0: To je nádhera.
1: Bude to od 17. do 23. srpna. Přijedou opravdu obrovské množství zemí z Evropy a budou zápolit v nejrůznějších hasičských jako disciplínách a takový ten vrchol této akce bude ve středu 19. srpna na středovém pásu a na Floridě v hlavní třídě v Porubě. Takže určitě navštivte, myslím si, že možná uvidíte něco, co jste ještě nikdy neviděli.
0: To je až někdy neuvěřitelné, co oni zvládnou v rámci toho sportu s tou plnou výbavou. Výstup na tu věž, potom slanění, pak se tahají těžká závaží, která simulují vlastně člověka, to znamená, že to má tak 80 až 100 kilo a jsou tam další věci a to všechno děláte takzvaně v plné polní, no, takže klobouk dolů. Výborně, stihnete ještě nějakou dovolenou během prázdnin nebo?
1: Ne, já už jsem si oddovolenkovala, takže teď už opravdu jsem tady a budu tady a budu normálně fungovat, takže já už jako jsem si odbyla na jaře dovolenou a teď už jako zase v plné polní.
0: Tak děkujeme za návštěvu. Naším hostem byla první náměstkyně primátora Lucie Baránková-Vilamová a budeme se těšit zase někdy tady na Freshi u dalších zajímavých informací o Ostravě.
1: Já taky. Krásný den všem posluchačům Fresh Radio.
0: Děkujeme. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tak už za chvíli aktuální doprava, kterou budeme mapovat ve 14 hodin. Ještě předtím pozvánka Alešu Freshmix opět připraven od 17. do 19. dokonce i s playlistem, jak jste zvyklí, takže doporučení sledovat naše sociální sítě, Facebook, Instagram a tak dále a hlavně mít taky aplikaci, na které stále pracujeme, která má spoustu nových vychytávek, které vám postupně prozradíme. Tak si to dejte do vašeho mobilu, ať jste in a buďte fresh.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Buongiorno amici, ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého, stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
11: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Pink a za chvilku další pecky, třeba Duffy, Martin Solveig a nebo si počkejte, Marek zase s dámskou společností. Tipněte si, kdo to bude dnes.
1: Doprava. Doprava.
0: Máme tady ještě dvě dopravní nehody. Jedna se týká okresu Nový Čín. Kousek vlastně v obci Kopřivnice. Není to úplně frekventovaná komunikace, ale ta dopravní nehoda je velmi čerstvá, tak tam si dávejte pozor, je to kousek u Velové, jak je taková ta lavička na té boční komunikaci. A ještě tady máme Tědlicko, silnice 11 u Tědlicka. Tady jsou dvě havarovaná vozidla, je to taky 15 minut stará dopravní nehoda, takže až pojedete z Horního Tědlicka směrem dolů, tak taky pozor, abyste do něčeho nevletěli. Jinak přejeme hezké odpoledne, no a užijte si taky naši rychlou rotu, která odstartuje už za chvilku tady na Freši. Tak hezký den.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Doprava.
7: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
9: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: 14:09, úterý samozřejmě 11. srpna, začíná pravidelná rychlá rota. Marek a dneska Katie, ahoj.
1: Čau.
0: Utekla jsi ze salonu.
1: Ano, kvůli tobě jsem zavřela.
0: To je hezké. Kolik lidí jsi odvolala?
1: Minimálně 4 až 5.
0: Tak to mě velice mrzí. To jsi přišla o víc peněz, než tady vlastně vyděláš dneska.
1: No, ale tak co bych pro tebe neudělala, že jo?
0: Jsi velice laskavá.
1: Děkuji. Není za co. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: evakuje v tobě něco tahle ta skladba? Martin Solveig a Hello?
1: Vůbec ne. Mělo
0: by? Vůbec ne. Díváš se na tenis?
1: Na co?
0: Na tenis.
1: Co to je?
0: Aha, dobře. Ono obvykle, už je to asi delší dobu, nevím jak v okolních státech, no. Ale tady vždycky, když byl jakýkoliv ženský turnaj, jakože WTA, tak všechny holky to měly jakože na nástup.
1: Aha, tak to vůbec nevím, to je pro mě zcela nová informace, tak děkuji, zase jsem o něco chytřejší, ale s tímto jsem si to vůbec nemohla spojit.
0: Jasně, takže předpokládám, že ta informace je ti úplně k houby a na houby a... Ale snažil jsem se ti předat, jako no, nemáš za co, no.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Je to tady Pravda nebo lež, naše oblíbená soutěž. Tento týden hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina.
2: Můžete to využít jak na služby, obchody, anebo taky na jídlo, na cokoliv si vzpomenete.
1: Na cokoliv, přesně tak, jak říkáte. Jdeme na zákeřnou otázku. Je pravda anebo lež, že Kate, aby dneska tady mohla vysílat, odmítla ve svém salonu 4 klienty? Ještě stále WhatsApp 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, dělej si, co chceš.
2: To si dělám já, jo.
1: To si děláš ty, no. Já si myslím, že je to naprosto jasné, protože máme tady hlasovku, která to celé vysvětlí.
3: Ahoj, je to pravda, odmítla teda 4 až 5 klientů, takže...
1: Takže je to pravda, je to tak? Jasně. Je to teda Dan, koncové číslo 437, my ti gratulujeme k postupu do pátečního finále.
2: Teď jsem chtěla říct, že ještě jako si nic nevyhrál, ale naděje tady je.
1: Jasně, snaha byla a to se cení.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.

0: Arash, a taky Topic a samozřejmě Hugel, I Adore You, tahle ta věc je, myslím, stará už nějaké 2-3-4 roky, nejsem si úplně přesně jistý, ale tohle to je prostě track, který zpívalo 10 000 lidí prostě v klubu s ním.
1: Jo.
0: Tak, to byla fakt petelice.
1: A to je taková pohodička spíš, tady tohle to oproti,
0: věc,
1: oproti teďka těm novým. Tak mi přijde, že tady tohle je takové pohodovější.
0: Jo, tak to je takový ten afrohausík nebo afro něco takového. Mrknem na řeky, protože tady se dívám, řeky na Moravě vysychají. Já si nejsem jistý, jestli třeba můžou uzavřít se přehrady tak, že nepustí vůbec nic. Jako.
1: Tak to nevím, to si myslím, že by neměli, ne? Že by měli a... Jasně, asi tam mají nějaké minimum, které tam musí zůstat.
0: Já si taky myslím kvůli rybám, jakože v tom toku.
1: Já jsem to četla, ten článek, a tam jako je, že opravdu fakt všechny řeky a tam téměř žádný průtok, tak mě to zaujalo, jako co, jak je to jako možné. A prej jako jo?
0: Víš, co je největší průšvih?
1: Co?
0: Když je málo vody a ještě větší průšvih je, když je hodně vody.
1: Právě, a co je lepší?
0: No, já myslím, že určitě nepovhodně teda. No.
1: To asi ne, no, to nechce nikdo.
0: Uvidíme, snad se to v září nebo nejpozději v říjnu spraví, jinak budeme chodit kupovat vodu někde do zahraničí. Nebo co?
1: Tak někdo chodí, já nevím, na cigarety, druhý bude chodit pro vodu, no.
0: A taky dobrý nápad, to víš, jo. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava.
1: Minuta a půl po 15. hodině, hezké odpoledne, mrkneme společně na dopravu. Těrlicko, když pojedete kolem nádrže a budete chtít odbočit doprava na té křižovatce na Hnojník anebo doleva na Český Těšín, tak tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Naštěstí bez zranění a ještě jedna dopravní nehoda je v Krmelíně. Je to silnice číslo 58, kousíček od křižovatky ze silnicí Kostelní. Tak tam je nehoda nákladního vozidla a je to tam průjezdné s velkou opatrností, tak opatrně i vy.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Mám problém. Nebo nevím, jestli on se mnou třeba. Ale já jsem se tě ptala, jestli nemáš třeba zkušenost s tím, že mám teda ano, oranžový to, jo, oranžové jo, jablko.
1: Oranžové nakousnuté jablko.
0: Ano, ano, ano.
1: Úžasná barva, ale tím, že to je z hliníku, tak předpokládám, že některé části ztrácejí sitost barev.
0: Nejenom, že ztrácejí sitost barev, ona, ta barva je úplně jiná. Pod tou oranžovou barvou se nachází růžová barva, evidentně podle toho, co já tam mám. Mm-hmm. A mě napadlo, že ho předělám a zajdu ho reklamovat. A ty jsi mi řekl.
1: Já jsem si jistý, že na 90% ti řeknou, že prostě je to ošoupání materiálu.
0: Když ho chráním a všechno, nevýjdu ven bez toho, aniž bych měla jak obal, tak ano, i samozřejmě sklíčko.
1: Jak sklíčko, tak prezervativ, prostě máš všecko na tom telefonu.
0: A mě by třeba zajímalo, jestli nemají s tím posluchač nějakou zkušenost, jestli to má smysl vůbec reklamovat, anebo se na to normálně vyprdnout.
1: Hele, zkuste nám napsat na WhatsApp 773 37 136, jestli takový telefon je reklamovatelný, anebo je to třeba záměr Jabka, že po čase bude ten telefon dvojbarevný.
0: Počkej. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tak musím říct, Kate, že tě asi zklamu, protože co tady ukazuje Google, strejda Google, tak ten tady píše asi tohle, jo. U oranžových modelů, například odstín Cosmic Orange, uživatele hlásí, že barva na hliníkovém rámu mění odstín a bledne do růžové. To je ono,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, to je přesně
0: hlavní
1: ten problém.
0: Hlavní příčinou je oxidace povrchu způsobená kontaktem s agresivními chemikáliemi, jako jsou čistící prostředky s obsahem peroxidu vodíku, anebo taky dezinfekce. Možné příčiny změny barvy. Chemická reakce, působení peroxidu, dezinfekčních ubrousků nebo chloru. Kontakt s kůží, zbytky čistidel na rukou, při uchopení telefonu, anebo taky reakce eloxovaného hliníkového rámu na vnější vlivy. Očistit vlhkým hadříkem z mikrovlákna, jak tu situaci teda vyřešit, jo. A reklamace, zkuste uplatnit záruku, avšak Apple často mechanické či chemické poškození barvy neuznává.
1: Já jsem ráda, že jsi měla takový dlouhý monolog, protože mezi tím jsem se v hlavě vyvstekala, vynadávala, vzhledem k tomu, že tady
0: doufám, že ne na mě teda.
1: Ne, na tebe ne, myslím jako obecně na tu situaci, protože tady jsem dostala taky takový typ, že asi to neuznají jako autorizovaný servis, že stejný problém byl nebo podobný problém byl u sedmiček. To je ale 10 generací zpátky, to je 10 let zpátky, takže by to mohli jako trošku vychytat a ne, že se to po 10 letech vrátí. No nic, mám tady nějaký tip, jak to vyzkoušet, že to mám nafotit a zkusit poslat, jestli se k tomu nějak vyjádří, jestli to má smysl vůbec reklamovat, protože jo. To znamená přesunout všechny data z telefonu na jiný telefon a tam zpátky. To se mi samozřejmě nechce pro nic za nic dělat, že jo. Ale každopádně mě ta situace vůbec netěší, protože kdybych chtěla růžový telefon, tak si koupím co? Růžový telefon.
0: Výborně, no tak já mám ještě pro tebe jednu radu, zajdi do barev a laku a celý ten telefon přetří.
1: Víš co?
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota.

0: Vánoucí DJ Antoine, Never Stop the Party tady u nás na Freshi v rychlé rotě. No a já mám tady jednu hlasovku, co se týká dopravy, a poslal nám jí Hody.
1: Čau, prosím tě, nepouštěj moji hlasovku.
0: Aha, sorry.
1: To nechci být slyšet.
0: Sorry.
1: Od Poruby směrem na Vodárnu, jak se sjíždí k Boříkovi, tak jsou dva osobáky v sobě.
0: Tak jo, tak díky za aktuální zprávy a posílej hlasovky dál, my už je teda pouštět nebudem. No.
2: Jsme rádi, Marečku, že respektuješ ostatní lidi a jejich přání a tužby.
0: Strašně mi to mrzí.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Ether, další z tracků, na kterých vidíš, jak jsme staří.
1: Jo, ale našla jsem si to, je to fakt dlouho, no.
0: Kalinda, Lorraine Wolf, anebo taky Rytmodynamik, výborná věc, že jo. No a oběd, mrkneme se společně na oběd, protože se nám stála taková věc, aniž bychom se na to domluvili, že prostě sníš něco, na co máš strašnou chuť, anebo vypiješ něco, na co ano. máš strašnou chuť a vrátí se ti to, jako
1: ano,
0: že,
1: není,
0: že se to vrací.
1: Ano, prostě to nesedne, no.
0: No, nesedne.
1: Není správná tak, konstelace hvězd, nebo něco.
0: Mně se vrací Birel Pomelo Grab, tak myslím si, že když mi příště nabídne někdo Birel Pomelo Grab, tak ho pozvracím dopředu a pak to teprve vypiju. No a ty máš taky něco,
1: já mám rybičku kyselou. Stále plave v žaludku a chci vyplavat ven přes ústa.
0: Ty, ryba musí plavat, ale ty jsi to měla zapít pivem možná.
1: A já pivo nepiju.
0: No dobře, vůbec. Ale tak jako na kyselou rybičku, dobře. Co chceš, jak to chceš neutralizovat?
1: Takže, jo, takže jsem si měla dát kyselou rybičku, zapít to pivem a potom do rádia dojet jak?
0: Tramvají?
1: No? Co?
0: To je prosté slovo, je promiň.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary. Pořádné jídlo. Offroad taxi. Soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz
8: Rychlá rotace.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 16. je tady, pojďme opět na dopravu. D1, 318,5 km ve směru na Brno. Abych to přiblížil, je to mezi dvěma šelkama, těma čerpacíma stanicema, že jo, jak je odbočívka Vrážné a tak dále. Tak tam jsou v sobě dva osobáci ve směru na Brno, dávejte si tam pozor. Průjezd pravděpodobně jedním jízdním pruhem, nevypadá to, ale že by to nějak mohlo být velice vážné, protože je to bez zranění.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
11: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Rychlá rota na

0: Robert Miles, Children a taky rychlá rota Marek a Kate.
1: Stále
0: dneska.
1: Přivědomí.
0: Jo, jo, fakt jo.
1: Tak oba proč tady zníváme.
0: Hele, tak to je prostě dáno, já nevím, jestli čím? Počasím nebo tlakem, nebo já nevím. Někdy máš tlaky na konečník, někdy máš tlaky někde jinde, jako no.
1: Jasně, aha, nebo normálně klasicky, jakože a tlak jako takový, jo. No, nevím, já vím, že to mám tím, že stávám velice brzo.
0: Ty, ale to bys mohla říct tu příhodu. Maminku si pustila na dovolenou a tati hodila psisko na krk.
1: Ne, že se jí pustila na dovolenou, ona se mě ani neptala, jako jo. Mm-hmm. Ona prostě řekla, já jedu pryč, pohlídej se o psa. Jo, postaraj se o psa, mm-hmm. Pohlídej ho. No tak ho hlídám, že? Ano, není to pes, je to takové to malé košťátko, jo, jenom tak pro upřesnění. A to malé košťátko...
0: Takže hot dog, jo?
1: Jo, brzo bude. Ještě párkrát mě zbudí. Ale on jde spát třeba, já nevím, v 10. Nebo v 11. Mm-hmm. Když projdou lidi, máme otevřenou ventilačku,

0: tak štěká jako blázen. Mm-hmm. Takže mě to probudí, protože na to nejsem zvyklá. A ano. Následně mě v 5 hodin ráno zbudí, protože se vstává přece. Jo? Je ráno a musí se vstávat a cvičit.
1: Ještě žije?
0: Zatím jo, a nevěřím tomu, že bude žít, než se maminka vrátí.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tady do fabriku máme nové dveře a je taky se tam programuje nový vstup, který je na otisk prstů. A ty si nějakým způsobem říkala, že ty
1: žádné,
0: že ty otisky nemáš. Jako pochybu, že ti Elvis dá klíče.
1: Nevím, mám samozřejmě nějaké otisky, ale jsou tak jemné, že jakékoliv zařízení, které já jsem už měla možnost jako s ním spolupracovat, tak nebylo schopno pojmout ty otisky a aby se následně jako třeba ty dveře nebo měli jsme kdysi dávno, kde jsem pracovala, jsme měli čtečku na otisky jako formou docházky.
0: A to jsme měli taky,
1: tak prostě to se mnou jako nespolupracovalo a hodně takových zařízení se mnou nespolupracuje. Jediné, co bylo jako OK, tak bylo nakousnuté jabko, kdysi jak bylo vlastně na otisk prstu, tak to jako fungovalo nějakým záhadným způsobem. Takže palec je asi OK, ale třeba ukazováček nebo nějaké jiné prstíky jako nefungují.
0: Víš, co si myslím?
1: Co?
0: Že vždycky ti hodíme lano z okna a vyšplháš tady nahoru.
1: Super, tak nová disciplína, perfektní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeše s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: My už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Mám na tebe takový dotaz. Ty ještě se chystáš pracovat jakože ve své práci, nebo už jdeš zase hlídat psa?
1: Dneska už nebudu pracovat. Blázníš.
0: Ne?
1: Ne,
0: občas... Jako už zachází sluníčko, jo, tak už to tak bys už... tam neviděla na to, nebo?
1: Viděla, platím elektřinu a svítí mi tam světlo, takže všechno je v pořádku. Ale ano, mám klientky, občas je třeba okolo 5. nebo 6. hodiny večerní, ale dneska ne, tím, že ten týden je takový rozdováděný a mám toho psa, jsem tady a... tak je to takové uvolněnější.
0: A hýc jak ve Vítkovic, že jo?
1: Já tam nemám zas takové teplo.
0: Ne?
1: Ne, já tam mám celkem jako dobře, protože jak doma, tak i v salonu jsou to staré budovy, poctivé, a tam prostě je chladněji než kdekoliv jinde. Takže já tam mám velice příjemně.
0: No, ale stejně ti to nezávidím.
1: Proč ne?
0: Nedělal bych to.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeše s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
6: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Doprava.
1: Za chviličku 17. hodina, tak jdem se podívat společně na dopravu. Dneska naposledy hlavní třída tady u nás v Ostravě Porubě. Tam je neprůjezdný jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáci, je to se zraněním, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak opatrně v té Porubě. A pak ještě taky 28. října, tam je dopravní nehoda dvou osobáků, je to naštěstí bez zranění a je to někde na úrovni asi Svinova, takže to bude asi všechno.
2: To bude všechno. Mm. Tak za nás určitě, ale program pokračuje dál s tím Aleš Bruna a jeho Fresh Mix a potom od 19. hodiny DJ Daniel a The Vibes.
1: Tak jo, mějte se famózně, hezký večer a...
2: Tak čau, čau.
1: A zítra? Vlastně ty zítra ne, ty ve čtvrtek.
2: Já ve čtvrtek.
1: Tak jo, budu se těšit. Čau.
2: Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šeno.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

hezké úterý jste na Fresh in the Max. Startujeme tu dnešní dvou hodinovku mixované muziky. Ta první úterní je samozřejmě plná novinek z klubů a z éterů, tak hezký poslech. Tohle je Morgan Wallen, americký country popový zpěvák, který je jedním z nejúspěšnějším a nejstreamovanějším interpretem světovým v současné době, nejenom country. Pozor, taky tahleta jeho novinka šla v Americe z nuly na trojku. Už se dlouho nikomu nepodařilo. Been by now.

Tak pokračujeme, tanečně kanadská Carly Rae Jepsen, letos má 40. Její Call Me Maybe vzniklo v roce 2012, to je ta největší peska od ní. Ta písnička je lehce inspirovaná švédskou ABBA a je z dvojalba Day and Night, které vyjde 18.9.

tam ještě přidáme taky trošku roku, navíc temného roku. Dexter and the Moonrocks. Tohle je písnička, se kterou se konečně prosadili i v normální americké hitparády. Vlítla do první třicítky. Freaking out.

Taková lehká letní, udělaná hezky tanečně, neboť v originále je to balada. Kolumbijská kráska Karol G, ale hlavně Bruno Mars. Still. Taky má Karol G celé nové album, kde je i duet s Drakem.

Tak jste na Fresh Intermix v rámci úterka. Opět tančíme. Americká Madonna vydala nové album, na něm je písničku Love Sensation. Nejdřív to vydala jako sama single, solo. A pozor, teď v pátek vyšla i verze, ve které zpívá jako duet s Kylie Minogue. Tady jsou obě dvě hvězdy, dámy světové pop music, Love Sensation v nové verzi.

0: Fresh Mix a Aleš Brunda.
1: Americko-britská spolupráce, tedy americký Max Styler a Kuda. A děti, Love Forever.

Jako písnička by možná prošuměla, ale poté, co ji zahrál a zařadil do svých setů Peter Tong, je z toho obrovský hit. Spousta lidí ho následovala a tlačí to, tlačí.

irská taneční a houseová zpěvačka Jazzy má nový single. Taky chystá celý album, konečně debutové vyjde 23. října. Na něm je písnička My People, podsta rodnému Dublinu.

Jo, i tuhle tu písničku znáte z našeho denního vysílání. Od pátku ji máme jako novinku Clooney a Prospa. Britský duet, který se spojil s Tristanem Anrym, který odspíval písničku Good Girl. Písnička o tom, že i zlobiví kluci potřebují hodné holky.

0: Tak co vzali Stanley Goulding, nezaměnitelný charakteristický hlas, taky táhne na 40 a taky chystá nové album. Vyjde 4. září, bude se jmenovat I Know Too Much. Tady je Ravers. Písnička, ve které se ozývá vysemplovaná bulharská lidová muzika.
1: Že by měla bulharského přítele.
0: A vy jste na Freshie, in the mix.

Tak za chviličku pokračujeme, čeká nás třeba Medúza, nebo Becky G, nebo Don Diablo, či Tiesto, taky nová Ariana Grande. Budete u toho? Tři frekvence aplikace a DAB Plus ve Fresh.

0: Fresh Radio. Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tak jsem zpátky, se mnou i nová muzika z klubu Azeteru. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení do mobilního zařízení. A tohle to už je Meduza, taky Kevin DeRice, 7 days, 7 dní. Hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Ne, tak mimochodem Meduzu jsem viděl minulý týden, vlastně teď už před minulý týden, na Ibize, v baru, který je u moře, kde zapadá slunce, tady Mambo byl tam naživo v tom nejdůležitějším okamžiku. Jeden z Meduzy.

0: 7 days and 1 week. 7 dní a 1 víkend. Pokud to propaříte, tak musíte mít prostě dost. No sleep, málo eat, much drink.
1: Fresh mix.

švédský DJ a producent Axel, člen Swedish House Mafia, ale taky švédský Bon. Whatever turns you on, jedeme tanečně, šlapeme, tancujeme na Fresh in the Mix.

Je, pa, je zpátky. Rikečí to vydala přednedávnem, je to takové houpavé, reggaetonové. Teď tady ale taneční remix Don Diablo. A jíhle dostalo to úplně jinou šťávu, jiný náboj. A je z toho letní taneční klubový hit.

Ještě jednou holandský Don Diablo, tentokrát solově. Gangsta Lean. Jinak je to vysevlovaná stará R&B věc od Ediny Howard, Freak Like Me. Ale to pamětníci určitě poznali, že jo?

vyjádřujeme na Fresh Indomix v rámci úterka. Přidám ještě jedno holandské duo, nebo holandského interpreta Lucas and Steve, All I Know. Pokud si dobře vzpomínám, tak dokonce byli v Ostravě ve Fabriku, kdysi dávno. Tak tohleto je jejich nejnovější letní, lehký a úspěšný počin.

od amerického DJ a producenta houseové muziky, na kterou se tady specializuje, Noizu, už jsme slyšeli pár hitíků u nás. Tohle to je nejnovější počin společně s Amirou Elden, Feeling It Too. Písničku vymyslel už před 2 lety, ale pořád ji doplňoval, pořád ji vylepšoval, vyšperkovával. Tak teď už je snad dokonalá. Mně se zdá, že jo.

0: Caleb Erdondem, to je vyhlasně americký saxofonista, který dva roky zpátky udělal takovou pěknou, líbivou věc, která se šířila, samošířila sociálními sítěma. A přidal se Tiesto. A udělali to znovu, spolu. Echo Sax End. Finale.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Tak už je venku, v půlce prázdnin vyšlo 8. studiové album Ariany Grande. Jmenuje se Petal, stejně jako druhý single z alba. Tady ho máte. Originální, takové zádumčivé verzi.

té speciálně celé hodince protančené máme tady takový pomalejší závěr. Americký Future, taky Sylvie Radnové album. Myslím, že už 10. v pořadí studiové, ale California Girls se okamžitě po vydání stala obrovským hitem. Je to takový melodický chill, west coastový vibe. Prostě jako kdysi, starý dobrý Future.

Na finále ještě Surya Sen, taky Daniel Bedenfield, Nice Boy a Ofraza. Ofraza, to je ta předčasně umřela Imidina Lou. Ostatně ozve se to tam taky Leave Right Now. Já přesně, tady to je. Takový breakbeatík. A nebo dubstep, tak nějak něco mezi. Ale hodně in. Sada Freshy, in the mix.

současná divočina, ve které se ozývá hit Ofra Hazy, což byla izraelská legendární zpěvačka, která umřela na AIDS na přelomu tisíciletí, ale i Medinalu, to bylo 1988, 89 plus minus. Já přesně tohle. Ne, za chviličku pokračuje, dáme do protivky trošku staré muziky, abyste z té nové neměli hlavu v pejru, jak se říká hezky česky. Uděláme jakousi protiváhu, dáme staré letní pecky, osmdesátkové, možná i nějaké devadesátkové. Prostě budeme vzpomínat letně, lehce.

0: Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Kde?
9: Tamhle.
8: Ten má ale klapy.
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
11: On je živý.
10: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Kdy už tam budem.
16: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
17: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
18: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2020

26. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Tak pokračujeme v mixování při úterku na Freshin. Sliboval jsem starou letní muziku, tady je Adéva, Respect. Hezký poslech. Letní, lehké, staré, dobré. Hlavně osmdesátky, ale to a tam je.

Ale je to slyšet i podle toho aranžma, podle toho stylu. Jasný rukopis, to Kate Kano Waterman. Jenom Rick Astley, jenom Kylie Minogue. Nejenom Panorama a další, ale i Big Fun. Can you shake the feeling?

Davide měl rád rádio, třeba to naše, že jo, Fresh. I love my radio, zpívala v 80. Tefy. A vy jste na Fresh in the Mix a my vzpomínáme.

Altenant Kreslov, tady Pet Shop Boys. My heart goes missing a beat. Beats, a heart beats. Pokud patříte mezi pamětníky, tak videoklip byl s upírem, který se bláznivě zamiloval. Pet Shop Boys.

Nedávno na Netflixu běžel takový zajímavý dokument o této producentské britské trojici. Kolik vlastně to vypustili ven? Tak ten je, že v druhé části 80. byli nedostižitelní. Dělali pro Britky, Američanky, Američany, pro všechny, pro celý svět. A pořád stejně dobře.

jsme u těch Netflixových seriálů nebo dokumentů. Byl tam i Kylie Minogue. Začínala v australském seriálu se svým spoluhercem Jasonem Donovanem, se kterým pak i zpívala. A kdo ví, co ještě? Tady je Jason. Too many broken hearts.

Pozor, v září v Havířově Eurythmics. I s touhletou písničkou Sweet Dreams. Tady bohužel bez Annie Lennox, ta už nejezdí z Eurythmics, tedy s Davem Stewartem. Společně s ním jede australská zpěvačka, co zpívá Absolutely Everybody, Vanessa Amorosi. Ale půjdu se podívat, no. Eurythmics byla kdysi moje oblíbená britská dvojice. A vy jste na Fresh in the Mix a my vzpomínáme.

Oni Vetcher Boys vlastně začínali jako úplně taneční kapela, dokonce u Zix Records Bernarda Mikulského, a produkovali Bobby Orlando, Bobby O, který na začátku, pak už se vymanili a osamostatnili.

tak dnešní výlet do letních 80. pomaličku končí. Jdeme do finále. Together in Electric Dreams. Giorgio Moroder a Philip O'Case, Human League. Hlavně jsem si tuhletu písničku v Londýně zaspíval společně s Human League. Dávali to jako přídavek. V královských zahradách.

Americká Madonna stihla teď vydat svoje 15. studiové album. Tohle to je samozřejmě starý kousek z 80. Se tvářila ve videoklipu jako Marilyn s diamantama. Material Girl.

Tak za chviličku pokračujeme, doufám, že příjemné vzpomínání. My v rámci léta a prázdnin letošního roku rádi vzpomínáme. Za chviličku jsem zpátky in the mix.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Tak, finálový předělový megamixík dnešní úterní je tady. Staré pecky v rychlomixu. Duran Duran, Lisa Stansfield, Milli Vanilli, ale i další pecky. To jsou 80. a 90.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Abla, abla.

0: budem! Kdy už tam budem!
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to!
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík.

0: A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu v

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.